0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Když se probudím, máte tam nejsi. Začne se rozpínat smutek má baby. Žádný drama se špatným koncem. Moc dobře víš, jak to teď cítím. Neprázdný a teskný, jak zima bez sněhu. Přesto žiju, jak nejlíp dovedu. Chybějí mi ty naše zvyky, ale mám v pamě.

0: Zlepší si náladu.
1: Hit Rádio Černá Hora.
2: Do řádků tvých řas ti pospátku napíšu ze snů vzkaz. Do všech tvých částí, do peřin,

0: teď unikám. Na půl cesty k tobě křičím do ticha.
1: Hit Radio Černá Hora.

0: investování? Začala jsem Sportu, největší českou investiční platformou. Sportu nás investuje už 320 tisíc. Začněte také, je to jednoduché.
1: Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
2: Konečně ticho. Vaše mysl se zastaví. Vůně okolních lesů vás pohltí a zvědavost vám nedá vydechnout. Tudy prošly dějiny a středověcí architekti zde zanechali podpis, který nás fascinuje po staletí. Karlovarský kraj, země zážitků, příběhů a přírodních krás.
3: Navštivte Karlovarský kraj, místo, kde si každá mysl přijde na své. www.živýkraj.cz

0: www.levnězčiny.cz.
1: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
2: Tak dobře poslouchejte.
1: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
2: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
1: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
2: Budete viset 101 metrů nad zemí.
1: A pak... pak si to pěkně se běhnete dolů.
3: Maminko!
2: Prostě pořádnej adrenalin.
1: Tenhle zážitek najdete pouze na...
2: Firma na
4: CZ. Přijďte si užít sportovní svátek v Trutnově s Olfincar. Už v sobotu 20. června se běží Olfincar Trutnovský půlmaraton. Kromě hlavního závodu vás čekají i trasa na 10 kilometrů, firemní štafety, program pro děti a bohatá zábava. Poběžte s námi 5-kilometrový běh pro duševní zdraví a podpořte Trutnovský Riaps. Těšíme se na vás v Trutnově. Více na trutnovskýpůlmaraton.cz. Trutnovskýpůlmaraton.cz.
5: Potřebujete vysokoškolské vzdělání? Centrum vzdělávání Jičín České zemědělské univerzity v Praze vám nabízí bakalářské a magisterské studium oboru veřejná správa a regionální rozvoj přímo v Jičíně. Jedná se o dálkové studium bez přijímacích zkoušek.
6: www.studiumvyčíně.cz 777 000 148 nebo 737 273 586.

0: Investování? Začala jsem Sportu, největší českou investiční platformou. Sportu nás investuje už 320 tisíc. Začněte také, je to jednoduché.
1: Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
2: Kdo šetří, má za 3.
3: Za 500, maxi za 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
2: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
3: Zítra ušetříme.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: XXL výprodej v online shop CZ.
5: Domácí spotřebiče, elektronika, zahradní technika a další za výprodejové ceny. Pouze tento týden v online shop CZ.
4: www.onlineshop.cz.
6: Rekonstrukce bez plánu je riziko. Renovační pas vám přinese odborné technické posouzení a investiční rámec. Pomůže vám získat úvěr a ukáže bance, že investice zvýší hodnotu nemovitosti. Renovujte chytře. comfort@group.cz.
7: On air, online i v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
8: Krásné sobotní ráno, je minuta po sedmé a jsou tu první zprávy, vítejte u nich. Hackerská skupina Handala s vazbami na Irán pohrozila útokem na mistrovství světa ve fotbale v USA pomocí dronů Federálního úřadu pro vyšetřování, tedy FBI. O nich tvrdí, že do nich dokázala proniknout. FBI v okolí amerických stadionů, kde se mají konat fotbalové zápasy, nasadili drony na ochranu proti letounům bez povolení k přeletu. Tisíce uživatelů po celém světě hlásili během pátku výpadek služeb u sociálních sítí Instagram a Facebook a také u komunikační platformy Messenger, tedy aplikací ze skupiny Meta Platforms. Včera večer se sociální sítě začaly z výpadku pomalu zotavovat, uvedl web Down Detector, který výpadky internetových služeb monitoruje. A pojďme také na fotbal. USA si na úvod domácího mistrovství světa hladce poradili s Paraguají, kterou v prologu skupiny D zdolali 4-1. Rozhodnuto bylo už o poločase, zářila největší hvězda USA Christian Pulisic i dvougólový Folarin Balogun. To fotbalisté Bosny a Hercegoviny v otvíracím duelu skupiny B v Torontu neudrželi vedení 1-0 a s Kanadou se rozešli v atraktivní partii smírně 1-1. První bod v historii při třetí účasti na mistrovství světa vystřelil Kanadě v 78. minutě střídající Kyle Larin.
9: Koupelny Maro. Objevte inspiraci pro vaši novou koupelnu v jednom z našich 7 koupelnových studií. Poradíme, navrhneme, dovezeme. Maro.cz.
8: Dnes očekáváme převážně zataženo s občasným deštěm nebo přehánkami. Teploty nic moc, bude maximálně 14 stupňů Celsia.
10: Krásné ráno, 7:03 s vámi dnes Kateřina Pechová. Čeká nás toho spousta. Budeme vám rozdávat radost, ano. K tomu si dáme taky hity k vaření, ale teď už další fantastické hity. Za chvíli Miles Smith. A teď Alan Walker. A malá připomínka, že už jenom 2 týdny a děti se probudí do prázdnin. Tak jim to malinka to závidíte?

Tohle je Miles Smith, posloucháte Hit Radio, krásné sobotní ráno. A nevím, jak moc sledujete, ale fotbalové mistrovství světa pokračuje. Je před námi třetí den. Užíváte si to? Co? Jakože jasně, my jsme zatím prohráli jednou, dobrý, víme. Ale pro ty, co nestihli ten ranní výsledek, zaznělo to i ve zprávách, tak Amerika porazila Paraguay 4-1. A titulky amerických serverů už v podstatě vypadají jako, že jsou ve finále Američani, jo. A pak už v oválný pracovně Bílého domu u Donalda s trofejí v ruce. A neříkám nic, jo. Ať vyhrajete nejlepší, to je jasný. To asi tak nějak chápem princip hry, jo. Ale představte si tu srandu v tuhle situaci, kdyby to mistrovství vyhrál Irán a samotný Donald by jim musel předávat trofej. Jako, možná to skoro stojí za to, až my vypadneme třeba, tak začít fandit Iránu, kdyby se tam náhodou dostali. Jo, je to sci-fi, samozřejmě vyhrajou naši určitě. Další zápas nás čeká už ve čtvrtek příští a dokonce i v normální hodinu, v 18 hodin, tak to se zvládneme koukat asi všichni. Třeba to těm našim klukům pomůže. Co pomůže, doufám vám v tom ranním stávání, jsou Soul Asylum a Runaway Train.

0: Emma Head, Rehab, Féteru, Hit Rádia, krásné ráno. Krásnou sobotu 13. června. Dneska slaví, prosím vás, narozeniny hollywoodský fešák Chris Evans. Ten roztomilej blondák, pan kapitán Amerika, slaví, prosím, pěkně 45 let. Nevím, jak se to stalo, ale je to tak. Na kontě má spoustu skvělých filmů, pokud hráte typ na večer. Tak hele, třeba Na nože, výborná detektivka, Daniel Craig je tam navíc, jo. Loňská novinka, Dokonalá schoda, Pedro Pascal, jako bonus, jo. A nebo třeba The Grey Man, který se navíc natáčel i v Česku, tak můžete kouknout a schválně, jestli poznáte všechny místa, kde se to tady točilo. No a Chrisovi mi přejem samozřejmě všechno nejlepší, protože on nás určitě poslouchá. Pokud někdo taky dneska slavíte, tak všechno nejlepší a za chvíli do uší Lady Gaga nebo Maroon 5.
1: Vidíš to?
2: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
1: No a víš, co vidím já?
2: Co?
1: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít ve...

0: obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
0: Nejlepší dárek je zážitek.
2: Firma na zážitky.
0: CZ.
3: Nadechněte se a ochutnávejte plnými doušky. Tam, přímo u pramene, kde příroda nabízí své bohatství. Kde šikovní lidé tvoří prostředí pro vaše zážitky. To je Karlovarský kraj. Gastronomie, léčivé procedury, přírodní krásy a nekonečné zřídlo kulturních akcí.
4: Navštivte Karlovarský kraj. Místo, kde si každá mysl přijde na své. www.živýkraj.cz
0: Play the game v Auparku. Zažij týden plný gamingu, herních zážitků a setkání s tvůrci her. Čeká tě nejen gaming zóna od Smarty.cz, Mikuláš Tuček a hosté Vladimír Šimůnek a Nikolaj Mazi-Lazarev, ale i legendární herní vůz ve stylu Cosmo Tales. Zastav se v Auparku a play the game od 8. do 14. června. Program najdeš na Aupark.cz.
5: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
6: A tava!
7: Přichází Vinetů a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
5: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
7: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticket Portál.
8: Tak točíme!
9: Hele, ale já vám něco povím, jo? Už jste se byli podívat v lípě u Šubrta? Je to kousek zahradcem směrem na Jičín. Šubrt, tam má pořádnej showroom a ten teda musíte vidět.
8: Stop!
9: Co?
8: Showroom na kuchyně.
9: Jo, no jo, já jsem... Na kuchyně, showroom na kuchyně, splní vám tu každej sen, tak se stavte v lípě nebo na www.šubrtnábytek.cz.
8: Berem, díky.
10: Potřebujete zásobník na dešťovou nebo odpadní vodu? Scháníte plastové rozvaděče? Elplast Hradec Králové s výrobní divizí v Trutnově. Elplast HK.cz.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Tenhle song prostě nejde nemilovat. Maroon 5 a This Love, posloucháte Hit Radio, krásné sobotní ráno a my se jdeme podívat s Filipem na to, co je nového.
1: Ranní update.
2: Krásné ráno. Švédská policie po 4 letech dopadla řidiče, který se úspěšně vyhýbal pokutám za rychlost. Místo brzdění si před radary záměrně zakrýval obličej rukou, mobilem nebo sluneční clonou. Protože švédské zákony vyžadují k udělení pokuty přesnou identifikaci tváře, oklamal systém celkem 89krát. Starší žena z Thajska se rozhodla zajistit svým domácím mazlíčku maximální možný luxus. Pro svých 13 koček zakoupila samostatnou nemovitost se zahradou nedaleko svého bydliště. Dům kompletně zařídila škrabadly, prolézačkami a klimatizací, aby zvířata měla absolutní pohodlí. No a nečekanou nehodu řešilo muzeum v Izraeli, kde teprve 6leté dítě poničilo umělecké dílo. Chlapec při hře nešťastně hodil borovicovou šišku tak smolně, že proletěla plátnem. Poškozený obraz má hodnotu desítek milionů korun a nyní ho čeká náročná restauratorská práce.

0: Global DJs, What a Feeling, posloucháte Hit Radio, krásnou sobotu. Dneska je, prosím vás, den šicího stroje. Já celoživotně obdivuju každýho, kdo to s tím zvládá, moje mamka na tom šije celý život. Však fakt klobouk dolů, jestli to umíte. Případně pokud patříte mezi ty, co by se to chtěli naučit, tak kdy jindy než na den šicího stroje, že jo, to je velmi tematické. A ještě k tomu je navíc dneska světový den džinu. No, tak to je taky taková dávka motivace, ale to je asi spíš na večer. Další hity za malou chvíli čekají nás Sam Feld a Jonas Blue, taky Enrique Iglesias nebo Benson Boone. Tak si to užijte a hezké ráno.
1: MPO Matrace, poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru dle vašich potřeb. Navštivte naši prodejnu MPO Matrace v Pardubicích na Pražské ulici nebo na mpo-matrace.cz.
2: Plánujete rekonstrukci domu? Než začnete investovat, získejte jistotu. Renovační pas od Comfort Group je stavební audit s finančním plánem. Ukáže vám vše potřebné pro renovaci. Plán, kterému rozumíte vy i banka. comfort-group.cz.
3: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní dámská toaletní voda Versace Versins 100 ml jen za 1232 korun. Allegro Days jen do 22. června. Když něco, tak Allegro.
4: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
5: Tak dobře poslouchejte.
4: Allegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
5: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
4: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
5: Budete viset 101 metrů nad zemí.
4: A pak? Pak si to pěkně se běhnete dolů.
6: Maminko!
5: Prostě pořádnej adrenalin.
4: Tenhle zážitek najdete pouze na
7: Firma na zážitky
5: CZ.
8: ETA Extra slevy startují. Elektrický pečící hrnec ETA Pečenka Sweet Family, ve kterém připravíte jídlo celé rodině, právě teď se slevou 30%. Ušetřete tak více než 1100 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
9: Čas zde nehraje roli. Nic nemusíte, ale můžete cokoliv. Objevujte přírodu, jezděte na kole, hrajte golf, relaxujte. Projděte se po kolonádě a zkuste se zasnít. Králové, císaři, básníci, skladatelé. Ti všichni zde našli to, co marně hledáme jinde.
10: Navštivte Karlovarský kraj. Místo, kde si každá mysl přijde na své. www.živýkraj.cz.
11: For camping. Venku je nám krásně.
12: Tady chci bydlet.
11: Venku?
12: U ohně budu mít obývák s kuchyní.
11: A kde bude ložnice?
12: Na louce pod hvězdami.
11: To je ale velká ložnice.
12: Největší na světě.
11: No jo. A co koupelna?
12: No, v potoce.
11: A sousedi?
12: Už se hlásí.
11: To zní hezky. Asi to budu bydlet s tebou.
12: Jo, tady nám je krásně.
11: For camping. Venku je nám krásně.
13: Potřebujete zásobník na dešťovou nebo odpadní vodu? Scháníte plastové rozvaděče? Elplast Hradec Králové s výrobní divizí v Trutnově. Elplast HK.cz.

0: zahradnictví z Pomyšl probíhá velký výprodej skladů. Tisíce rostlin máme se slevou až 70%. Teď je ten pravý čas nakoupit. Stavte se u nás ve Spomyšli nebo klikněte na zahradnictví z Pomyšl.cz. Zahradnictví z Pomyšl. Vaše online zahradnictví.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Milé Česko, KFC vás zve. Objednejte si, co chcete a polovinu platíme my. Stačí uvést kód KFC50 a máte slevu 50% na celou objednávku. Jen teď, jen v KFC.
4: Akce KFC50 trvá do neděle 14. června. Neplatí pro službu KFC rozvoz a jiné služby rozvozu jídel.
5: Hi, I'm Miley Cyrus.
6: Hey, it's Teddy Swims.
7: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
8: Krásné nedělní ráno, za chviličku 8 hodin a další zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. Na úvod jedna smutná zpráva, dva řidiči zemřeli v sobotu brzy ráno při nehodě a požáru dvou kamionů na dálnici D2 před Brnem. Havárie se stala v místě zúžení, dálnice je uzavřená v obou směrech, tedy na Brno i na Břeclav. Dopravu policisté odklánějí na sjezdu v Chrlicích na Břeclav a u Blučiny ve směru na Brno. Historický milník na finančních trzích zařídil vstup vesmírné společnosti SpaceX na americkou burzu Nasdaq. Akcie firmy během prvního dne vystřelily o 20% nahoru a tržní hodnota podniku překročila 2 biliony dolarů. Obří zájem investorů tak katapultoval majetek Ilona Muska na hranici, které dosud žádný člověk v historii nedosáhl. A pojďme také na tenis. Ani turnajový vítěz z roku 2023 nedokázal Jiřího Lehečku ve Stuttgartu zastavit. Český tenista amerického soupeře Francese Tiafoea po vyrovnaném duelu přehrál 6-4 a 7-6 a v souboji o finále vyzve vítěze z dvojice Ben Shelton Shaw Shimakaburo. V semifinále si Lehečka, který ve Stuttgartu plní roli turnajové čtyřky, zahraje podruhé v sezóně. V březnu v Miami došel až do finále. V semifinálových zápasech na okruhu ATP má Lehečka bilanci 7 výher a 5 porážek. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
9: Ve fakultní nemocnici Hradec Králové právě začala stavba nové kliniky infekčních nemocí za víc než miliardu korun. 8podlažní pavilon nahradí skoro 100 let starou budovu a nabídne 75 lůžek, moderní ambulantní prostory i jipku. Hotovo má být do konce roku 2028.
10: Koupelny Maro. Objevte inspiraci pro vaši novou koupelnu v jednom z našich 7 koupelnových studií. Poradíme, navrhneme, dovezeme. Maro.cz.
8: Dnes po ránu tak bude velká oblačnost, místy s přehánkami, postupně bude oblačnost ubývat a přechod k proměnlivé oblačnosti a přehánky se vyskytnou už jen výjimečně. Nejvyšší dnešní teploty až 21 stupňů Celsia.
11: Krásné ráno, minuta po 8 hodině. Eva Farná má dnes první Eden. Držíme jí pěsti a snad si to všichni užijou. S jakým pocitem se asi dneska probudila, co? No, věřím, že to bude skvělý. Teď k jiné české zpěvačce. Tohle je Kateřina Marie Tichá a Plamen.

SRČU, to je Kit Laroi, posloucháte Hit Radio. Krásné sobotní ráno a prosím pěkně, koukejte se teď po ránu přitulit ke svému partnerovi klidně i dopoledne, i odpoledne a taky večer, tam hlavně. Nebo někomu napište, dobré ráno, mám tě rád, chybíš mi, něco hezkýho, jo? Jinak totiž vyhyneme. Je to tak. Podle futurologů, lidí, co se zabývají na budoucnost, žádná sopka, žádný virus, žádná třetí, čtvrtá, pátá světová. Lidstvo vyhyne kvůli tomu, že budeme mít lepší vztahy s AI než s lidskými protějšky. Údajně budeme už třeba za 10 let, což není tak daleko, dovádět s Androidy takovým způsobem, že už nebudeme umět navázat normální kontakt s obyčejným protějškem, jo, holkou, klukem, to je jedno, a tudíž vyhyneme. No, přímě si to dokážu velmi živě představit. Ahoj maminko, ahoj tatínku, tohle je můj R2D2. My se máme rádi a budeme se brát. Takže dneska, jo, s živýma lidma si prostě povídejte, množte se. A tohle je Sigma.

0: Coldplay, Little Sims a Burna Boy, posloucháte Hit Radio. Krásnou sobotu. Víkend je tu. Doufám, že máte aspoň většina, že máte volno a před sebou hezký víkend. Docela se má i umoudřit to počasí, ráno to úplně nevypadalo, ale jo, nakonec má být poměrně hezky, takže pokud jste plánovali zůstat někde zalezlý na gauči, tak ne. Vzhledem k tomu, že teď pršelo fakt hojně, v podstatě každý den, tak by bylo dobré to hezké počasí využít, takže možná udělat řízky, co? Do chleba a vyrazit někam na malý výlet odpoledne. Jo, je to jenom nápad, jo? Nechám to samozřejmě na vás. Já se vám k tomu akorát postarám o ten nejlepší playlist. Za chvíli Robbie Williams, Leony nebo Lost Frequencies.
1: Zkuste si dát minutku klidu. Tak přesně takhle vypadá operativní leasing u Havex Auto. U nás se o auta stará samostatný tým specialistů. Vyřešíme za vás veškeré papírování a navíc měsíční splátka už zahrnuje pojištění, servis i asistenci. Vytvoříme vám nabídku, která odpovídá tomu, jak auto opravdu používáte. Havex Auto. Operativní leasing, který vám uleví od starostí.
2: Věděli jste, že Albert Einstein nedostal Nobelovu cenu za teorii relativity, ale za vysvětlení fotoelektrického jevu? Není zač. Nepalte přesličky. V solární elektrárně od Helionu dostanete vždycky něco navíc. Helion.cz. Vaše sluneční soustava.
3: Zveme vás k návštěvě čtyř rodových šlechtických sídel z přátelených zámků Častolovice, Doudleby nad Orlicí, Rychnov nad Kněžnou a do nového zámku v Kostelci nad Orlicí. Při návštěvě kteréhokoliv z jmenovaných zámků v zakoupené vstupence obdržíte návštěvní kartu, díky které získáte zvýhodněné vstupné na prohlídku dalších třech zámků. Těšíme se na vás v malebném kraji pod Orlickými horami. A všechny správce sousedních sídel František Kinský.
4: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
5: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
4: Čerstvé jako z Kauflandu.
6: Přijďte si užít sportovní svátek v Trutnově z Allfincar. Už v sobotu 20. června se běží Allfincar Trutnovský půlmaraton. Kromě hlavního závodu vás čekají i trasa na 10 kilometrů, firemní štafety, program pro děti a bohatá zábava. Poběžte s námi 5-kilometrový běh pro duševní zdraví a podpořte Trutnovský Riaps. Těšíme se na vás v Trutnově. Více na trutnovskýpůlmaraton.cz. trutnovskýpůlmaraton.cz.
7: Chcete mít doma příjemně po celý rok a ještě ušetřit? Z HK Top Hynek žádný problém. Objevte plynové kotle, tepelná čerpadla, solární systémy i klimatizace od spolehlivé značky Viessmann. HK Top Hynek. Tepelná pohoda, kterou si zamilujete. HKTop.cz.
8: Vidíš to?
9: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
8: No a víš, co vidím já?
9: Co?
8: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.

0: darovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
0: Nejlepší dárek je zážitek.
2: Firma na zážitky.
0: CZ.
3: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.
4: Radio.

0: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz. Hitradio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: slíbený Robbie Williams, posloucháte Hit Radio. No my se jdeme s Filipem podívat na aktuální novinky.
1: Ranní update.
2: Krásné ráno. Dánský hračkářský gigant uvedl na trh historicky největší sadu kostek pro dospělé stavitele. Nový obří model se skládá z více než 12 000 drobných plastových dílků Lego. Designéři odhadují, že sestavení celého komplexu zabere zkušenému nadšenci minimálně 35 hodin. Technologický experiment v Tokiu láká turisty na ubytování bez jakéhokoliv lidského personálu. Od recepce přes nošení kufru až po přípravu ranní kávy zajišťují servis autonomní stroje. Provozovatelé systému tvrdí, že roboti jsou 100% spolehliví a nikdy nepožadují spropitné. No a malý novinový stánek na jihu Francie se stal přes noc senzací pro lovce štěstí. Během jediného týdne zde hned dva různí sázející vyhráli v loterii astronomické částky. Dohromady si tito šťastlivci odnesli v přepočtu přes 1 miliardu korun.

0: Robin Schulz a James Blunt dohrávají v éteru Hit Rádia a přeju krásné sobotní ráno. Já mám tady poměrně dost zajímavou informaci, zvlášť třeba pro vás, kteří se chystáte ještě takhle v sobotu do práce. Podle expertů je pracovat více než 6 hodin denně nezdravé. Mm-hmm. Já si trošku myslím, že pracovat sama o sobě je nezdravé, jo? Minimálně do určité míry. Ale tak víte, co se říká. Sklenice vína vám vezme 2 minuty života. Cigareta 5 minut. A práce 8 hodin denně. Tak volte rozumně. Za chvíli další hity Linkin Park, Dinoro a Gigi D'Agostino nebo Fergie.
1: I chlebíčky se dají koupit online. To už samozřejmě víte, ale už jste zkusili, jaká je to pohoda? Chcete třeba potěšit kolegy v práci a klik, máte zařízeno. Nechcete přijít na party s prázdnýma rukama? Klik, vyřešeno. Čekáte návštěvu a ano, klik, navařeno. No tak běžte taky na www.uzeniny.cz a klik, potěšte druhé, anebo klidně sebe fantastickými chlebíčky. Chlebíčky online, od zvičinských uzenin a lahůdek. Objednávej na www.uzeniny.cz.
2: Za trpělivost, za jedničky, za celý školní rok. Poděkujte učitelům sladkým dárkem z čokoládovny Janek. Lahodné pralinky, bomboniéry a čokoládové speciality najdete na čokoládovnajanek.cz.
3: Co se tady děje?
4: Co se chystá?
5: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
6: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
5: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
7: Zase lítáš v oblacích.
8: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegri v akci, tak letíme spolu!
7: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
8: Tak honem, ať vám neuletí! Právě teď je na Allegri let balónem od 2850 korun.
7: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
8: Více o akci na
9: firmanazážitky.cz.
10: Světová atletická show na 65. Zlaté tretře Ostrava. Polský sprinter Noah Lyles, italský showman nad laťkou Gianmarco Tamberi a světová atletická špička. K tomu nejlepší Češi, sportovní fanzóna a program pro celou rodinu. Úterý 16. června na Vítkovickém městském stadionu. Vstupenky na www.zlatatretra.cz. Partneři jsou Národní sportovní agentura, Czech Tourism, statutární město Ostrava, Moravskoslezský kraj, Severočeské doly a statutární město Prostějov.
11: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Rádiu poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.
12: Tak točíme.
13: Hele, ale já vám něco povím, jo? Už jste se byli podívat v Lípě u Šubrta? Je to kousek za Hradcem směrem na Jičín. Šubrt, tam má pořádnej showroom a ten teda musíte vidět.
12: Stop!
13: Co?
12: Showroom na kuchyně.
13: Jo, no jo, já jsem ale... Na kuchyně, showroom na kuchyně, splní vám tu každej sen, tak se stavte v Lípě nebo na www.šubrtnábytek.cz.
12: Berem, díky.
10: Hit Radio.
14: Zlepši si náladu.
10: Zlepši si náladu.

0: lese a ochutnávejte plnými doušky. Tam, přímo u pramene, kde příroda nabízí své bohatství, kde šikovní lidé tvoří prostředí pro vaše zážitky. To je Karlovarský kraj. Gastronomie, léčivé procedury, přírodní krásy a nekonečné zřídlo kulturních akcí.
1: Navštivte Karlovarský kraj. Místo, kde si každá mysl přijde na své. www.živýkraj.cz.
2: Tak točíme!
3: Hele, ale já vám něco povím, jo? Už jste se byli podívat v lípě u Šubrta? Je to kousek za Hradcem směrem na Jičín. Šubrt, tam má pořádnej showroom a ten teda musíte vidět.
2: Stop!
3: Co?
2: Showroom na kuchyně.
3: Jo, no jo, já jsem... Na kuchyně, showroom na kuchyně. Splní vám tu každý sen, tak se stavte. V lípě nebo na www.šubrtnábytek.cz.
2: Berem, díky.
4: Hi, it's me, Rita Ora.
5: I'm Macklemore.
6: I'm Dua Lipa.
7: On air.
8: Online.
7: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
9: Krásnou sobotu, je přesně 9 hodin a s ní další zprávy s Filipem Lejčkem. Vítejte u nich. Nejistota na trzích vrací energie do centra pozornosti českých domácností. Lidé častěji zvažují vlastní fotovoltaiku. Doporučení má Jiří Matoušek ze společnosti Centropol.
10: Dává smysl primárně v případě, kdy je takzvaně dobře a správně nadimenzovaná a doplněná bateriovým úložištěm a optimálně a ještě se sjednaným produktem, například pro chytré řízení výkupu a flexibilitu. Nejefektivnější investice vždy spotřebitel dosáhne tím, když maximum spotřeby, maximum výroby je potřebováno přímo v tom odběrném místě.
9: Vedle úspor roste i zájem o nové trendy v energetice, například elektromobilitu nebo sdílení elektřiny. České farmy reagují na obrovský zájem lidí a rozšiřují tradiční samosběry o nové plodiny. Kromě klasických jahod si tak lidé mohou na polích sami sklidit třeba česnek, dýně, cibuli nebo čerstvé bylinky. Pro pěstitele je to ideální způsob, jak prodat úrodu bez nákladů na sběrače a dopravu do obchodů. A pojďme také na sport. Anglická fotbalová reprezentace se stala obětí krádeže během přesunu do dějiště turné v Kansas City. Zloději se vloupali do nákladních aut a ukradli tréninkové vybavení, včetně míčů a kopaček největších hvězd. Policie už sice zatkla dva podezřelé, ale anglická asociace stále sčítá škody. Svěřenci trenéra Tomase Tuchla přitom už za pár dní nastoupí k úvodnímu zápasu proti Chorvatsku. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
11: Ve čtvrtek ráno odstartovala z Opletalovy ulice jízda veteránů 1000 mil československý z Prahy do Bratislavy a zpět. Na startu bylo 130 historických aut. Po pátečním okruhu na Slovensku se vozy dnes vrací a jejich příjezd můžeme sledovat kolem 17. hodiny před budovou Národního technického muzea. Z Metropole Lucie Daňková.
12: Koupelny Maro. Objevte inspiraci pro vaši novou koupelnu v jednom z našich 7 koupelnových studií. Poradíme, navrhneme, dovezeme. Maro.cz.
9: Dnes ještě po ránu velká oblačnost, místy s přehánkami, ale postupně bude oblačnost ubývat, přechod k proměnlivé oblačnosti a přehánky se vyskytnou už jen výjimečně. Dnešní odpolední maxima na 22 stupních Celsia.
13: Krásné dopoledne, 9:03. Za týden startuje léto. Jo, už je to skoro tu. Další hity, tohle jsou Train a Drive.

Skvělá Lana Del Rey a Video Games. Posloucháte Hit Radio. Přeju krásnou sobotu. A mám tady jeden malý friendly reminder, protože, prosím vás, zítra je důležitý den. Zítra je Mezinárodní den dárců krve. Super příležitost pro všechny, kteří ještě nebyli, protože máme tu pár zajímavých čísel k tomu. Ročně se v Česku odebere 50 milionů litrů. Zaznamená se tu lehce přes milion odběrů a jedním jediným odběrem je možné zachránit až 4 lidské životy, což rozhodně není málo. Takže šup, švihejte se nechat trošku povysávat, jo, i od někoho jiného než od vašich dětí, šéfa a komárů. Jo, jako samozřejmě dalo by se to i vylepšit. Představte si, že byste šli na krev a zároveň by vám odsáli stres a tuk. To by tam bylo konstantně narváno. Zatím se musíme smířit s touhle variantou, že darujete trochu krve a uděláte skvělý skutek.

0: Tohle jsou Disturb, The Sound of Silence, posloucháte Hit Radio. Přeju vám krásnou sobotu, 9:45. Tak co, už vstali i ty poslední opozdilci, nebo se ještě povalujete v posteli pod peřinou? I takhle, ti z vás, co se válej, užijte si to, jo? Ale pokud je mezi váma někdo, kdo by vlastně rád už fungoval a potřebuje probrat, vyřešíme. Jedno espresso macchiato, k tomuto mi cash, to vás probere zaručeně už za chvilku.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden jojo bombóny, různé druhy za 14,90. Beef Eater, pravý londýnský gin za 349,90. A Radegast ryze hořká 12. Prémiový světlý ležák s plnou chutí za 19,90. Až do 16. června. Kaufland.
2: Co kdybyste přestali snít o nové kuchyni a pořídili si ji? XXL kuchyni v Kudově Zdroji vám ji udělají přímo u výrobce, na míru a navíc o 50% levněji než u nás. Tak proč to neskusit? Mrkněte na xxl-kuchyně.cz. Jo, a nebojte se, mluví tam česky váš Ivan Vodochodský.
3: Kdo šetří, má za 3.
4: Za 500, maxi za 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
3: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
4: Zítra ušetříme.
3: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
5: Čas zde nehraje roli. Nic nemusíte, ale můžete cokoliv. Objevujte přírodu. Jezděte na kole, hrajte golf, relaxujte. Projděte se po kolonádě a zkuste se zasnít. Králové, císaři, básníci, skladatelé. Ti všichni zde našli to, co marně hledáme jinde.
6: Navštivte Karlovarský kraj. Místo, kde si každá mysl přijde na své. www.živýkraj.cz.
7: For camping. Venku je nám krásně.
8: Tady chci bydlet.
7: Venku?
8: U ohně budu mít obývák s kuchyní.
7: A kde bude ložnice?
8: Na louce pod hvězdami.
7: To je ale velká ložnice.
8: Největší na světě.
7: No jo. A co koupelna?
8: No, v potoce.
7: A sousedi?
8: Už se hlásí.
7: To zní hezky. Asi tu budu bydlet s tebou.
8: Jo, tady nám je krásně.
7: For camping. Venku je nám krásně.
9: Koupelny 21. Nové koupelnové studio v Chrudimi. Spojujeme špičkový design s precizním technickým řešením. Nejnovější trendy velkoformátových dlažeb, nábytku a baterií do vaší koupelny. Pro skvělý 3D návrh od designérky si rezervujte termín na koupelny21.cz.
10: Jahody a meruňky od Petra. Naše stánky najdete při hlavní silnici směr Kudova Zdroj po levé straně a dále také na tržnici Zbaj vedle McDonaldu nebo na hlavním parkovišti. Velkoobchod a maloobchod. Těšíme se na vás. Sledujte cedule Jahody a meruňky od Petra.
11: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
12: A tava!
13: Přichází Vinetů a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
11: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
13: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
14: Někde ve Francii právě čeká zákazník na odpověď. Poradili byste mu? Juta ve Dvoře Králové hledá asistentku nebo asistenta prodeje s angličtinou a francouzštinou. Nabízíme pružnou pracovní dobu, 5 týdnů dovolené, pobyt na firemní chatě ve Špindlu a další benefity. Více na juta.cz.
15: XXL výprodej v online shop CZ.
16: Domácí spotřebiče, elektronika, zahradní technika a další za výprodejové ceny. Pouze tento týden v online shop CZ.
15: www.onlineshop.cz.
17: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.
18: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Radio. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. přes apku Rádia.cz.
13: Hit Radio.
0: Zlepši si náladu.
13: Zlepši si náladu.

0: Espresso macchiato.
1: Tomi Cash v éteru Hit Rádia, přeju krásnou sobotu. Prosím vás, pokud byste rádi trochu romantiky, nějakou romantickou dovolenou, třeba nebo víkend, tak nejlepší místa na to jsou údajně Paříž, Rio a Londýn. Jako asi to dává smysl poměrně, jo. Rio, tam si na pláži zatančíte, že jo, to je jasný. Paříž, jo, svítící Eiffelovka.

0: Rihanna a Diamonds. Posloucháte Hit Radio, přeju krásné dopoledne. Dneska sobota, možná tušíte, po 11. hodině nás totiž dneska čeká na jedné vlně a to znamená jediné. Už za 20 minut odstartují hity k vaření. Jo, tohle je ta výzva, kdy už můžete začít psát, nahrávat hlasovky na 777-937-777 a téma je jednoduchý. Jídlo. Milujeme jídlo, takže napište, co dneska vaříte k sobotnímu obědu a co byste u toho chtěli poslouchat. V 10 to odpálíme, do té doby třeba Damiano David, Sia nebo Jeleni.
1: Každému říkám, že nejlepší dřevomateriály a hoblovaná prkna mají v Hapexu. A všichni na mě zírají, jak na vidru vybíjce. To nesmějte se, tohle není žádný kameňák. To je čistá pravda. Pro exotické dřevo, sibiřský modřín a terasová prkna k bazénu či na terasu. Jedině do Hapexu. A pokud nemáte čas přijet na prodejnu do Hradce Králové, můžete nakoupit vše na e-shopu www.hapex.cz. Hapex. Máme víc, než si myslíte.
2: Potřebujete vysokoškolské vzdělání? Centrum vzdělávání Jičín České zemědělské univerzity v Praze vám nabízí bakalářské a magisterské studium oboru veřejná správa a regionální rozvoj přímo v Jičíně. Jedná se o dálkové studium bez přijímacích zkoušek.
3: www.studiumvyčine.cz 777 000 148 nebo 737 273 586.
4: Než investujete miliony do rekonstrukce, zajistěte si přehledný a odborný plán celé renovace. Renovační pas od Comfort Group je technický audit domu s ekonomickým řešením. Plán, kterému rozumíte vy i vaše banka. comfort@group.cz.
5: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
6: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
5: Čerstvé jako z Kauflandu.
7: V zahradnictví Spomyšl probíhá velký výprodej skladů. Tisíce rostlin máme se slevou až 70%. Teď je ten pravý čas nakoupit. Stavte se u nás ve Spomyšli nebo klikněte na zahradnictví-spomyšl.cz. Zahradnictví Spomyšl, vaše online zahradnictví.
8: Koupelny 21. Nové koupelnové studio v Chrudimi. Spojujeme špičkový design s precizním technickým řešením. Nejnovější trendy velkoformátových dlažeb, nábytku a baterií do vaší koupelny. Pro skvělý 3D návrh od designérky si rezervujte termín na koupelny21.cz.
9: Investování? Začala jsem Sportu, největší českou investiční platformou. Sportu nás investuje už 320 tisíc. Začněte také, je to jednoduché.
10: Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
11: Hovory ze Sýpky. Živá bělohradská talkshow Leoše Vrbaty s legendárním hercem Pavlem Křížem. 21. června v 19 hodin v bělohradské Sýpce.
12: Výjimečné chvíle si zaslouží výjimečné místo.
11: Bělohradská Sýpka. Stylový prostor pro svatby, konference, semináře i společenské akce.
13: Play the game v Auparku. Zažij týden plný gamingu, herních zážitků a setkání s tvůrci her. Čeká tě nejen gaming zóna od Smarty.cz, Mikuláš Tuček a hosté Vladimír Šimůnek a Nikolaj Mazi Lazarev, ale i legendární herní vůz ve stylu Cosmotales. Zastav se v Auparku a play the game od 8. do 14. června. Program najdeš na Aupark.cz.
14: Kuchyně Hofmann. Když chcete kuchyň, která vám sedne, navrhneme, vyrobíme a namontujeme kuchyně, skříně i další nábytek na míru. Najdete nás v pasáži Magnum v Náchodě. Otevíráme na objednání, abychom se mohli věnovat jenom vám. Kuchyně Hofmann. Váš prodejce spotřebičů Siemens Studioline. Více na kuchynehofmann.cz.
15: Eta Extra slevy startují. Elektrický pečící hrnec Eta Pečenka Sweet Family, ve kterém připravíte jídlo celé rodině, právě teď se slevou 30%. Ušetřete tak více než 1100 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu Eta. Eta, tady je doma.
16: Potřebujete zásobník na dešťovou nebo odpadní vodu? Scháníte plastové rozvaděče? Elplast Hradec Králové s výrobní divizí v Trutnově. Elplast HK.cz.
17: Radio.
18: Zlepši si náladu.
17: Zlepši si náladu.

0: Potřebujete něco spojit? Jsme firma Haspel. Nabízíme široký sortiment spojovacího materiálu, tesařského kování, stavební chemie, kotevní techniky, ale i pracovní rukavice a vrtáky. Haspel. Žijeme spojováním. Více o nás na www.haspel.cz. Haspel.cz.
1: Na výlet bez auta? Jasně! Turistické a cykloturistické autobusy Královéhradeckého kraje jezdí i letos. Pohodlně a ekologicky vás zavezou do Krkonoš, Českého ráje, Orlických hor a na další nádherná místa. A klidně i s vaším kolem. Naplánujte si výlet na turistickém portálu hkregion.cz.
2: Kde se pivo vaří, tam je rozhodně co ochutnávat. Navštivte Krkonošský festival mini pivovarů a ochutnejte piva nejen ze zdejších pivovarů na jednom místě. Pivní soutěže o ceny, lokální gastronomie, doprovodný program i pro děti a mnohem víc.
3: Už 20. června ve Velké Úpě.
2: Pec pod sněžkou CZ.
4: Hi, I'm Miley Cyrus.
5: Hey, it's Teddy Swims.
6: On air.
4: Online.
6: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
7: Krásnou sobotu, je přesně 10 hodin a další zprávy s Filipem Ličkem jsou tady, vítejte u nich. Premiér Andrej Babiš znovu otevřel téma zákazů mobilů na základních školách. Nejen o něm, ale i o škodlivosti sociálních sítí diskutoval u kulatého stolu na úřadu vlády s odborníky. Po vyslechnutí různých úhlů pohledu slíbil, že návrh na zákaz mobilů na základních školách předloží už příští týden. Zahraniční rozvědky využívají želvy a ryby vybavené senzory ke sběru citlivých dat a mapování podmořských zón čínského pobřeží. V pátek to podle agentury AFP uvedlo čínské ministerstvo státní bezpečnosti v příspěvku na sociálních sítích, nazvaném V hlubinách moře se proudy chvějí. Rozvědky podle Pekingu používají i další nové špionážní vybavení a čínští rybáři by proto měli být ostražití. Fotbalisté USA si na úvod domácího mistrovství světa hladce poradili s Paraguají, kterou v prologu skupiny D zdolali 4-1. Rozhodnuto bylo už o poločase, zářila největší hvězda USA Christian Pulisic i dvougólový Folarin Balogun. To fotbalisté Bosny a Hercegoviny v otvíracím duelu skupiny B v Torontu neudrželi vedení 1-0 a s Kanadou se rozešli v atraktivní partii směrně 1-1. První bod v historii při třetí účasti na mistrovství světa vystřelil Kanadě v 78. minutě střídající Kyle Larin. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
8: Jičín bude o tomto víkendu patřit motorkám. Jede se silniční závod Cena města Jičína. Ostatní řidiči musí počítat s uzavírkami, objízdními trasami, hlavně v západní části města i na frekventované silnici 35. A to vždycky od 7 ráno do 8 večer. Hanka Poskočilová, východní Čechy.
9: Koupelny Maro. Objevte inspiraci pro vaši novou koupelnu v jednom z našich 7 koupelnových studií. Poradíme, navrhneme, dovezeme. Maro.cz.
7: Dnes očekáváme proměnlivou oblačnost, jen výjimečně s možností dešťových přehánek. Odpolední maxima se zastaví až na 23 stupních Celsia.
10: Krásné dopoledne, 9:50, startují hity k vaření. Pište, co vaříte a já vám k tomu budu hrát. A hned na start jeden Michael Jackson, tak si to užijte

Hi, many don't be so shy. Posloucháte Hit Radio City, Hit Radio krásnou sobotu. Teď odstartovali hity k vaření. A to znamená jediné, vypíšete, co chystáte k dnešnímu sobotnímu obědu. No a k tomu vám hraju songy, které vám pomůžou s tím vařením. Bude vám to třeba líp chutnat. Začneme se Zuzkou z Vlachové Lhoty, ta píše. Vařím zeleninovou polévku, štěpánskou s těstovinama. A chtěla bych zahrát všem hasičům na dnešní soutěž v Lipové. Velké úspěchy, Kačce a Adelce, ať se podaří sestřih. Hele, jasně, my držíme pěsti hasičům samozřejmě, snad nebudou mít k tomu nějaký výjezd. A Zuzka by k tomu chtěla Apaté, Rose a Bruno Mars. A to my hrajeme rád.

0: Tohle jsou Imagine Dragons, posloucháte Hit Radio. A my si dáváme hity k vaření. Píše nám jeden posluchač, který by chtěl zahrát svojí milované ženě Peťulce, píše Miloušek. Mají totiž dneska svíčkovou. Tyjo, svíčková. No nic, nebudu vám zbytečně dělat chutě. Ten by chtěl pro svoji ženu Marka Ztraceného. A o Marka si napsal taky Jirka ze Štěnovic, který aktuálně nevaří. Na jídlo si zajedou do Plzny na Čínu, dobrá volba, ale zároveň uklízí byt. Takže ať to jde. No a Marka Ztraceného si dáme za chvilku.
1: Za trpělivost, za jedničky, za celý školní rok. Poděkujte učitelům sladkým dárkem z čokoládovny Janek. Lahodné pralinky, bomboniéry a čokoládové speciality najdete na čokoládovnajanek.cz. Nejkrásnější vinice, kouzelná vinařství, špičková vína, letní večery a nejlepší české i slovenské kapely.
2: Správně, je tu hudba na vinicích s Rajvkou.
1: Kouzelné prostředí vinných sklepů Kutná Hora a nově Chateau Mělník. Tu atmosféru musíte zažít.
2: Vstupenky a hudební program hledejte na webu hudbanavinicích.cz.
1: Tak na viděnou na hudbě na vinicích.
3: Věděli jste, že solární energie je podstatně levnější než ta ze zemního plynu a uhlí, a to i bez dotací? Není zač. Nepalte přesličky. K solární elektrárně od Helionu dostanete vždycky něco navíc. Helion.cz. Vaše sluneční soustava.
4: Zveme vás k návštěvě 4 rodových šlechtických sídel z přátelených zámku Častolovice, Doudleby nad Orlicí, Rychnov nad Kněžnou a do nového zámku v Kostelci nad Orlicí. Při návštěvě kteréhokoliv z výjmenovaných zámků v zakoupené vstupence obdržíte návštěvní kartu, díky které získáte zvýhodněné vstupné na prohlídku dalších 3 zámků. Těšíme se na vás v malebném kraji pod Orlickými horami. Za všechny správce sousedních sídel František. Čekinský.
5: Mami, tati, pojďme do nového rodinného parku Podhoura u Chrudimi. Je tam 3D bludiště v korunách stromů, spousta překážek a super tobogán. Zvládne to i 3letá ségra. Budeme si hrát v lese, bude to fakt pecka. Více na lesychrudim.cz anebo Facebooku Rekreační lesy Podhoura.
6: Potřebujete něco spojit? Jsme firma Hašpl. Nabízíme široký sortiment spojovacího materiálu, tesařského kování, stavební chemie, kotevní techniky, ale i pracovní rukavice a vrtáky. Hašpl. Žijeme spojováním. Více o nás na www.hašpl.cz. Hašpl.cz.

0: www.chruďiny.cz. Koupelny 21. Nové koupelnové studio v Chrudimi. Spojujeme špičkový design s precizním technickým řešením. Nejnovější trendy velkoformátových dlažeb, nábytku a baterií do vaší koupelny. Pro skvělý 3D návrh od designérky si rezervujte termín na koupelny21.cz.
1: Eta Extra slevy startují. Elektrický pečící hrnec Eta Pečenka Sweet Family, ve kterém připravíte jídlo celé rodině, právě teď se slevou 30%. Ušetřete tak více než 1100 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu Eta. Eta, tady je doma.
2: Někde ve Francii právě čeká zákazník na odpověď. Poradili byste mu? Juta ve Dvoře Králové hledá asistentku nebo asistenta prodeje s angličtinou a francouzštinou. Nabízíme pružnou pracovní dobu, 5 týdnů dovolené, pobyt na firemní chatě ve Špindlu a další benefity. Více na juta.cz.
3: Dny Merien v Prospánku, to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší pro spánek. Od pátku do pondělí dny Merien a slevy 20% na vše v prodejnách pro spánek a na prospánek.cz. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
4: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
5: Zlepši si náladu.
4: Zlepši si náladu.

Farben Baby Goodbye, posloucháte Hit Radio. Hity k vaření v plném proudu a teď budem hrát na Šumavu. Já jakožto rodilá jihočeška, která na Šumavě vyrostla, tak vím, že Šumava je nejlepší, ale nepraskněte to na mě. Hrajeme do horizontu na Šumavu. Honzovi, který slaví 43. narozeniny. Jeho kolegové mu chtějí zahrát, protože s nima musí být v práci. Ale jak jinak to líp postavit než prací, jo? Honza prý aktuálně chystá suši pro 300 lidí, takže pohodička. Žádná velká námaha. Kolegové by mu chtěli zahrát PSH a já věřím, že to potěší všechny. Honza je totiž původně ze Žižkova, takže to je jasný, to chce Prahu. Tak jdem na to a všechno nejlepší, Honzo!

0: ale král. Tyhle ulice srdci navždy budu mít. Neznáme pravdy, přesto dopředu chci jít. Možná, že v iluzi přesto nepřestanu snít. Smíchovský třetí patro, vychutnám si klid.
1: Všude dobře, doma nejlep.
2: Zlepši si náladu.
3: Hit Radio Černá Hora.

0: legendy. Queenie a the show must go on. Posloucháte Hit Radio. Krásné sobotní dopoledne, ještě si dáme jeden hit k vaření a to pošleme za Martinem do Českých Budějovic. Ten píše, prosím, zahrajte mi písničku od skupiny Rednecks, The Spirit of the Hawk, aby se mi dobře dělal oběd. Na oběd dělám buchtičky s krémem, neboli buchtičky se šodo. Kdo z vás to taky dlouho neměl? Co? Buchtičky se šodo? Dobrá volba a tenhle song samozřejmě dáme. Rednecks už za chvíli, k tomu třeba Ed Sheeran nebo David Guetta.
1: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Tullamore Dew, třikrát destilovaná irská whisky, žádná celá 7 litru za 299,90. Holba Šerák, ryzí pivo z hor za 11,90. A Jakobs Velvet, instantní káva za 129,90. Až do 16. června. Kaufland.
2: Zkuste si dát minutku klidu.
3: Tak přesně takhle vypadá operativní leasing u Havex Auto. U nás se o auta stará samostatný tým specialistů. Vyřešíme za vás veškeré papírování a navíc měsíční splátka už zahrnuje pojištění, servis i asistenci. Vytvoříme vám nabídku, která odpovídá tomu, jak auto opravdu používáte. Havex Auto. Operativní leasing, který vám uleví od starostí.
4: Vidíš to?
5: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
4: No a víš, co vidím já?
5: Co?
4: Leď balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít ve...

0: obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
0: Nejlepší dárek je zážitek.
2: Firma na zážitky.
0: CZ. Chcete mít doma příjemně po celý rok a ještě ušetřit? Z HK Top Hynek žádný problém. Objevte plynové kotle, tepelná čerpadla, solární systémy i klimatizace od spolehlivé značky Peaceman. HK Top Hynek. Tepelná pohoda, kterou si zamilujete. HKTop.cz.
3: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
4: Jahody a meruňky od Petra. Naše stánky najdete při hlavní silnici směr Kudova zdroj po levé straně a dále také na tržnici Zbaj vedle McDonaldu nebo na hlavním parkovišti. Velkoobchod a maloobchod. Těšíme se na vás. Sledujte cedule Jahody a meruňky od Petra.
5: Historický parní expres Králický Sněžník právě vyjíždí.
6: Každou sobotu od 20. června do 5. září máte skvělou příležitost vrátit se do století páry a projet Pardubický kraj křížem krážem v unikátních strojích a prožít si neopakovatelné zážitky. Odjezd! Více informací a detailní jízdní řád naleznete na www.vitovnadolnilipka.cz.
7: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
0: 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků, to jsou Colors of Ostrava. 15. až 18. července v Dolních Vítkovicích. 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, Moby, Tata Boys, LP, Mirai, Skunk NNC a stovka dalších. K tomu desítky debat fóra Melting Pot, divadla, stand-upy, workshopy a filmy. Více na Colors.cz. Generálními partnery jsou Česká spořitelna, T-Mobile, Moravia Steel.
8: Hovory ze Sýpky. Živá bělohradská talkshow Leoše Vrbaty s legendárním hercem Pavlem Křížem. 21. června v 19 hodin v bělohradské Sýpce.
9: Výjimečné chvíle si zaslouží výjimečné místo.
8: Bělohradská Sýpka. Stylový prostor pro svatby, konference, semináře i společenské akce.
10: Hit Radio.
11: Zlepši si náladu.
10: Zlepši si náladu.

the hills and have no shelter.

0: Potřebujete zásobník na dešťovou nebo odpadní vodu? Scháníte plastové rozvaděče? Elplast Hradec Králové s výrobní divizí v Trutnově. Elplast.hk.cz.
1: Nákupy v online shop CZ.
2: Bazény Marimex slaví 33 let a my to slavíme s nimi. Akční kódy na bazény právě nyní v online shop CZ.
1: www.onlineshop.cz.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90. A Radegast ryze hořká 12 půl litru jen za 21,90. Albert. Dle srovnání k 3.6.
4: Dny Marian v Prospánku, to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší pro spánek. Od pátku do pondělí dny Marian a slevy 20% na vše v prodejnách Prospánku.

0: Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Krásnou sobotu, je přesně 11 hodin a také další zprávy s Filipem Lejčkem. Vítejte u nich. Vláda se chystá zařadit na seznam zakázaných návykových látek dva opioidy. Celkem 17 substancí by se pak mělo dostat na seznam zkoumaných látek, nebude je tak možné v Česku legálně prodávat a vyrábět. Část z nich tvoří látky podobné korupnému HHC. Vyplývá to z návrhu vládního nařízení, které by měl kabinet projednat v pondělí. Historický milník na finančních trzích zařídil vstup vesmírné společnosti SpaceX na americkou burzu Nasdaq. Akcie firmy během prvního dne vystřelily o 20% nahoru a tržní hodnota podniku překročila 2 biliony dolarů. Obří zájem investorů tak katapultoval majetek Ilona Muska na hranici, které dosud žádný člověk historii nedosáhl. Tenistku Barboru Krejčíkovou dnes čeká na travnatém turnaji v Hertogenbosch boj o postup do finále. 30-letá česká hráčka, která plní roli nasazené osmičky, se utká s Polkou Magdou Lineteovou a bude usilovat o první finálovou účast od předloňského triumfu ve Wimbledonu. Jiří Lhéčka bude hrát semifinále ve Stuttgartu. Jméno svého soupeře se čtvrtý nasazený český tenista teprve dozví. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
2: Ve fakultní nemocnici Hradec Králové právě začala stavba nové kliniky infekčních nemocí za víc než miliardu korun. Osmipodlažní pavilon nahradí skoro 100 let starou budovu a nabídne 75 lůžek, moderní ambulantní prostory i jipku. Hotovo má být do konce roku 2028.
3: Koupelny Maro. Objevte inspiraci pro vaši novou koupelnu v jednom z našich 7 koupelnových studií. Poradíme, navrhneme, dovezeme. Maro.cz.
1: Dnes očekáváme proměnlivou oblačnost jen výjimečně s možností dešťových přeháněk, odpolední maxima až na 24 stupních Celsia.
4: Krásné dopoledne, 2 minuty po 11. Za chvilku nás čeká na podcast s Bárou, ano. Na jedné vlně už za malou chvilku, a to o šikaně ve školách. Nenechte si to ujít, teď Ella Henderson a Rudimental.

0: Dobrý den, díky, že nás posloucháte. Na jednu vlnu se dnes s námi naladí Josef Toman, specialista na bezpečnost, se kterým dnes budeme mluvit o tématu, které je více než aktuální, a to je nejen dětská šikana.
1: Vítejte. Já děkuji za pozvání.
0: A ještě předtím, než toto téma s naším hostem probereme, tak já bych vám na něj v tuto chvíli prozradila tři věci. Uplave 400 bazénů na jeden zátah. Přestože vám poradí, jak zhubnout a ještě u toho v úzovkách přežít, tak si klidně dá ke svačině banánky v čokoládě. A mimo řady dalších jiných věcí také založil spolek Men's Factor, který se právě věnuje dětské šikaně a tomu, jak s ní bojovat. Všechno sedí?
1: Všechno sedí, je to tak. Ještě bych něco přihodil. Dobrý.
0: Kdybych vám teď dala jednu minutu na to, abyste mohl říct několik informací o šikaně nebo ty nejzákladnější, nejzásadnější informace o šikaně, nejen šikanovaným, ale i třeba jejich rodičům, nebo třeba i těm, kteří se šikany dopouští, co by to bylo?
1: Myslím, že by to byla komunikace. Aby ty lidé a děti a vůbec kdokoliv s tím má něco společného, aby začali spolu víc komunikovat. Já jsem byl nedávno v Poslanecké sněmovně na semináři, který se jmenoval Bezpečná škola 2006. A tam paní z prezidia policejního, paní Petrmanová, říkala určitou statistiku, která mě úplně vyděsila. Dělal se výzkum z 50 tisíc dětí, jakou mají každodenní interakci se svými rodiči. A to číslo je úplně děsivé. Je to 11 minut. To znamená, že ta komunikace probíhá oblice, zbal si věci do školy, máš udělání úkoly, jak bylo ve škole, aby si lehnout. To je samozřejmě naprosto děsivě málo a možná v tom bude ten zakopaný pes, že pokud nebudou lidé schopni spolu o věcech, jako je třeba šikana, násilí, komunikovat, tak ta tendence bude spíš vzrůstající, bohužel.
0: Kde je ta hranice, kdy opravdu už to označit za tu šikanu?
1: Pokud to dítě nebo kdokoliv, i do práce, samozřejmě i v práci se může odehrávat šikana u dospělých lidí, mezi dospělými lidmi. Pokud už se dostává ta obě do stavu, že prostě už nechce do té školy chodit, že si vymýšlí, že simuluje nějaké začít zdravotní problémy a tak dále, tak je rozhodně to být v tom okamžiku být ostražitý a vykomunikávat ty věci, aby ty lidi, aby ty děti, když už tam třeba nemají důvěru ve své rodiče, to se taky může stát, tak ať najdou důvěru ve své nějaké kamarády v té škole, anebo ať najdou důvěru v ten samotný systém, v tu školu jako takovou, kde můžou třeba přes různé pracovníky, kteří se tím zabývají na těch školách dneska už nějakého školního psychologa, tak budou schopni to odkomunikovat, ale je hrozně důležité, aby se s těma dětma jednalo ne jako nadřízený, podřízený, ale vlastně, aby k ním člověk navázal ten vztah, jako že jsou opravdu kamarádi, že si mu to můžou říct a že ví, že to je dotyčná osoba, která to řeknu,

0: Posloucháte podcast Na jedné vlně dnes o dětské šikaně s bezpečnostním expertem Josefem Domanem. Jaký případ dětské šikany vás třeba za poslední dobu možná až paralyzoval, šokoval?
1: Třeba mě překvapil případ šikany ze strany učitelů vůči žákovi. To byl případ kluka, nebo úplně jmenovat, bychom měli podávat s ním na tu školu a na školní inspekci, aby s tím začala pracovat. To byl chlapec, který měl ADHD a nevěděl, jak s tím má pracovat, a stávalo se ty děti naštěstí na tam svou kamarádku, která celé ty věci jako nahrávala vlastně, co se tam odehrávalo, jak ty učitelé s ním mluví, jak mu rozsypávají tašku před spolužáky na stůl, jak mu říkají, že skončí ve vězení stejně jako jeho otec, a to se odehrávalo jako v školním kolektivu, jo. Takže tohle mě asi šokovalo úplně nejvíc, že jsou někteří dospělí, kterým rodiče dávají své děti na starost, a oni se můžou chovat až tímhle velkým způsobem. Hrozným způsobem, samozřejmě.
0: Je pravda, že se, řekněme, zhoršuje ta situace, že přibývá případů šikany, že jsou děti agresivnější, nebo společnost obecně?
1: Já si myslím, že agresivnější spíš ty projevy toho samotného šikanování nebo agrese jsou na úplně jiném stupni než před 10 lety. Když to řeknu zjednodušeně, před 15 lety se děti ještě jako fackovaly, občas si nasadili kravatu, jo. A díky tomu, že na ně teď má vliv různé věci, jako je třeba MMA a podobně, kdy vidí, a jsou to jejich vzory paradoxně, jo, vidí lidi, kteří se kopají do hlavy, šlapou si na krk, mlátí se, sál u toho budácí, to si myslím, že ani nikdo jim neřekne, že to je zápas, ale berou to jako, že to je takhle se společenské, prostě s těky můžu klidně popasovat, což se často stává, že se ty děti takhle tímhletím jako intoxikují vlastně až skoro, a to určitě v té společnosti jako nevyvolává úplně, nebo tam ty projevy potom jsou o to víc agresivnější, nebo to provedení toho samotného aktu je mnohem víc agresivnější, to určitě tak.
2: Hit Radio Černá Hora.

0: Posloucháte podcast Na jedné vlně dnes s expertem na bezpečnost Josefem Tomanem. Jak já třeba jako rodič poznám, že buď mé dítě je šikanováno, anebo třeba, že i ono samo se může šikany dopouštět?
1: To nejspíš se vám to dostane asi ta informace třeba ze školy. Myslím si, že je to těžký nějakým způsobem to definovat v té rodině. Určitě změny chování toho samotného žáka můžou být určitý indicí. Může to být nějaký neustálý poranění, může to být nějaký škrábán samodřejmě, roztrhaný tričko a tak dále. Tam bych asi definoval, že to může být spíš ta oběť. Na druhou stranu tam může nastat i nějaká změna v nějakém jako nárůstu určitého nezdravého sebevědomí, jo, že někoho jsem přeplal jednou, dvakrát, třikrát, teď jsem nějaký keng v té třídě, už to může vyvolávat takový jako nezdravý pohled na věc. To jsou možná indicie, ale říkám, pokud to dítě tráví 8 nebo 10 hodin ve škole, tak by ta škola měla mít ty radary na to, že se tam něco děje špatně, protože si myslím, že každá třída má svého třídního učitele, což se pak už jako vysledovat nějaké anomálie není úplně takový problém. Ale problém je spíš v tom, aby ty školy o tom mluvily, aby řekli, že my máme problém, ale potřebujeme ho řešit, a nejen, aby to vymlčovali a čekali, až se stane něco mnohem horšího.
0: Co bych měla jako rodič dělat potom v takovém případě, kdybych měla i podezření?
1: Kdybych měl podezření na šikanu, tak zaprvé asi bylo dobré vyhledat nějakou pomoc, protože dneska vím, že ve školách už jsou různí pracovníci, kteří jsou školní psychologové nebo kteří řeší tyto problémy, ale každopádně neotálet, pokud máte podezření, protože ono opravdu se ty věci, stejně jako otřes mozku, ty problémy se neustále nabalují při každém otřesu mozku a nemizí a neléčí se stejně, tak je potřeba přistupovat k těmto násilným formám mezi studenty a tak dále.
0: A je nějaká věta třeba, kterou by rodiče určitě neměli dětem ve chvíli, kdy se rozhodne svěřit se jim s tím, že je šikanováno, nebo že se mu děje ve škole nebo v nějakém prostředí něco, co už pro ně není komfortní, kterou bychom mu neměli říkat?
1: Myslím, že nejhorší slovo je takové, a nemůžeš se to taky trošku ty? To si myslím, že úplně jako totálně podrazí ty nohy toho člověka, který opravdu se do školy bojí, má hrozné obavy z někoho, kdo ho tam látí, šikanuje a tak dále, nebo se mu někdo posmívá. To si myslím, že tomu ty brány jako toho té otevřené komunikace úplně zabouchne. Myslím, že to je úplně to nejhorší. To je stejné, jako když přijde nějaká paní, že jí doma mlátí manžel a ona říká, nemůžete si to taky trošku sama. Jo, tím víte, že jakákoliv komunikace, nějakákoliv pomoc už je pro ní vlastně úplně nemožná.
2: Hit Radio Černá Hora. I chlebíčky se dají koupit online. To už samozřejmě víte, ale už jste zkusili, jaká je to pohoda? Chcete třeba potěšit kolegy v práci a klik, máte zařízeno. Nechcete přijít na party s prázdnýma rukama? Klik, vyřešeno. Čekáte návštěvu a ano, klik, navařeno. No tak běžte taky na www.uzeniny.cz a klik, potěšte druhé anebo klidně sebe fantastickými chlebíčky. Chlebíčky online od Zvičinských uzenin a lahůdek. Objednávej na www.uzeniny.cz.
3: Tak točíme.
4: Hele, ale já vám něco povím, jo? Už jste se byli podívat v lípě u Šubrta? Je to kousek za Hradcem směrem na Jičín. Šubrt, tam má pořádnej showroom a ten teda musíte vidět.
3: Stop!
4: Co?
3: Showroom na kuchyně.
4: Jo, no jo, já jsem... Na kuchyně, showroom na kuchyně. Splní vám tu každý sen. Tak se stavte v lípě nebo na www.šubrtnábytek.cz.
3: Berem, díky.
5: Konečně ticho. Vaše mysl se zastaví. Vůň okolních lesů vás pohltí a zvědavost vám nedá vydechnout. Tudy prošly dějiny. A středověcí architekti zde zanechali podpis, který nás fascinuje po staletí. Karlovarský kraj. Země zážitků, příběhů a přírodních krás.
6: Navštivte Karlovarský kraj. Místo, kde si každá mysl přijde na své. www.živýkraj.cz
7: 20. června pořádají letecké služby Hradec Králové již 17. ročník akce Open Skies for Handicap. Zážitek z vyhlídkového letu pro osoby se zdravotním znevýhodněním a bohatý doprovodný program i pro veřejnost je jejich samozřejmostí. Vstupné je pro všechny návštěvníky zdarma. Podrobné informace najdete na www.osh-hk.cz. V sobotu 20. června mezi 9. a 17. hodinou se na vás budeme těšit na letišti v Hradci Králové.
8: Koupelny 21. Nové koupelnové studio v Chrudimi. Spojujeme špičkový design s precizním technickým řešením. Nejnovější trendy velkoformátových dlažeb, nábytku a baterií do vaší koupelny. Pro skvělý 3D návrh od designérky si rezervujte termín na koupelny21.cz.
9: přijďte si užít sportovní svátek v Trutnově s Olfinkár. Už v sobotu 20. června se běží Olfinkár Trutnovský půlmaraton. Kromě hlavního závodu vás čekají i trasa na 10 kilometrů, firemní štafety, program pro děti a bohatá zábava. Poběžte s námi 5-kilometrový běh pro duševní zdraví a podpořte Trutnovský RIAPS. Těšíme se na vás v Trutnově. Více na trutnovskýpůlmaraton.cz. Trutnovskýpůlmaraton.cz.
10: Dny Merien v Prospánku, to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší pro spánek. Od pátku do pondělí dny Merien a slevy 20% na vše v prodejnách pro spánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
11: Zahradnictví Spomyšl probíhá velký výprodej skladů. Tisíce rostlin máme se slevou až 70%. Teď je ten pravý čas nakoupit. Stavte se u nás ve Spomyšli nebo klikněte na zahradnictvíspomyšl.cz. Zahradnictví Spomyšl, vaše online zahradnictví.
12: Historický parní expres Králický Sněžník právě vyjíždí.
13: Každou sobotu od 20. června do 5. září máte skvělou příležitost vrátit se do století páry a projet Pardubický kraj křížem krážem unikátních strojích a prožít si neopakovatelné zážitky. Odjezd! Více informací a detailní jízdní řád naleznete na www.vitopnadolnilipka.cz.
14: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz. Hitradio.
15: Zlepši si náladu. Woo!

0: Posloucháte podcast Na jedné vlně dnes s expertem na bezpečnost Josefem Tomanem. My jsme tady otevřeli trochu téma možného handicapu nebo možného dluhu, řekněme, v rámci českého školství, že by se mohlo vyučovat třeba také něco jako vyjednávací výchova u dětí.
1: Komunikační výchova,
0: jak jsou na tom dospělí. Nemají tady dospělí možná také velký dluh i třeba potom vůči svým dětem.
1: Rozhodně. A jak si myslím, že ty rodiče nějak přirozenou formou nechtějí ty děti s těma věcmi možná ani jako moc seznamovat, protože samozřejmě pocit, že nebo obecně se tak jako traduje, když o něčem mluvím, tak to svým způsobem jako přitahuju. Myslím si, že to je o té důvěře a o tom, jak spolu sdílí ty informace. Asi bych se zaměřil na to zdravé sebevědomí těch svých dětí, protože aby věděli, co je pro ně dobře, aby věděli, kdy mají říkat ne, to si myslím, že je základ pro to, aby se určité dramatické situace nějakým způsobem minimálně to riziko snížilo v tom běžném prostředí.
0: A teď závěrem, mohl byste říct nějakou větu povzbudivou, jak vlastně pro oběti případné šikany pro jejich rodiče?
1: Myslím si, že by se měli uvědomit, jak ty děti, tak rodiče. Dneska existuje spoustu různých cest, jak na ty věci upozornit, jak je řešit, aby si uvědomili, že v tom nejsou prostě sami. Jak jsem to říkal předtím, aby si uvědomili, že můžou sdílet ten svůj problém s někým, kdo je vyslechne, kdo jim poradí a kdo vlastně ukončí to trápení. Protože není nic horšího, než přihlížet tyhle ty věci, kde víme, že ten průběh a ty další následky toho chování se jenom stupňují. A čím víc dáme tomu zlu ten prostor k tomu konání, tím ta situace bude horší a horší. Takže oznamovat rychle, oznamovat pokud možno někomu, ke komu mám nějakou důvěru, a to je věc, která opravdu může ty věci utnout ten samý začátku.
0: Já vám moc díky za to, že jste byl naším dnešním hostem a třeba někdy příště na viděnou.
1: Děkuji za pozvání, bylo mi ctí.
0: A díky i vám, že jste nás poslouchali a že jste se dívali a opět se budeme na jedné vlně se poslechneme zhruba za 14 dní. Naschledanou, naslyšenou.
1: Naschledanou.
2: Hit Radio Černá Hora.

Mantra X v éteru Hit Rádia, krásnou sobotu. Za námi ukázka z nového dílu podcastu Na jedné vlně s Bárou Divišovou, tentokrát s Josefem Tomanem k šikaně ve školách. Celý hodinový podcast najdete už teď na YouTube jako Na jedné vlně s Bárou Divišovou. Nenechte si to ujít a jak zaznělo, další díl přibližně za 14 dní. Co je tu ale hned teď? To je skupina Lucie a Amerika.

0: Offenbach a Norma Jean Martin, posloucháte Hit Radio, krásnou sobotu. Skoro poledne, doufám, že jste vyspan do růžova. Kolik potřebujete hodin na spánek? Co? Pokud vám stačí jenom 5 hodin spánku, jo, tak máte genetickou superschopnost. Tihle přirození krátkospáči totiž údajně umí obnovovat svůj mozek rychleji než ostatní a fungují tak líp než většina lidí. Já jsem to uměla, myslím, kdysi, když mi bylo třeba 5. Tam naposledy, jo. Pak jsou lidi, nebo tyhle lidi jsou dokonce obecně odolnější, s nás se učí a rychleji uzdravují. Klobouk dolů, kdo to máte a spíte fakt 5 hodin denně a jste úplně v pohodě, tak držím pěstí, ať to vydrží co nejdýl. Údajně je to cca jeden člověk ze 100. Za stolik nás nebude, nebo vás, jo. Já jsem na tom třeba tak, že potřebuju toho spánku dost, ale ne moc. A trefit to, to je oříšek. Jistota jsou naše hity Sean Paul a Dua Lipa nebo Pink už za chvilku.
1: Co kdybyste přestali snít o nové kuchyni a pořídili si ji? XXL kuchyni v Kudově Zdroji vám ji udělají přímo u výrobce, na míru a navíc o 50% levněji než u nás. Tak proč to neskusit? Mrkněte na xxl-kuchyně.cz. Jo, a nebojte se, mluví tam česky váš Ivan Vodochodský.
2: Každému říkám, že nejlepší dřevomateriály a hoblovaná prkna mají v Hapexu. A všichni na mě zírají, jak na vidru vybíjce. No nesmějte se, tohle není žádný kameňák. To je čistá pravda. Pro exotické dřevo, sibiřský modřín a terasová prkna k bazénu či na terasu. Jedině do Hapexu. A pokud nemáte čas přijet na prodejnu do Hradce Králové, můžete nakoupit vše na e-shopu www.hapex.cz. Hapex. Máme víc, než si myslíte.
3: Kde se pivo vaří, tam je rozhodně co ochutnávat. Navštivte Krkonošský festival mini pivovarů a ochutnejte piva nejen ze zdejších pivovarů na jednom místě. Pivní soutěže o ceny, lokální gastronomie, doprovodný program i pro děti a mnohem víc.
4: Už 20. června ve Velké Úbě.
3: Pec pod sněžkou CZ.
5: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
6: Tak dobře poslouchejte.
5: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
6: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
5: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
6: Budete viset 101 metrů nad zemí.
5: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
7: Maminko!
6: Prostě pořádnej adrenalin.
5: Tenhle zážitek najdete pouze na...
8: Firma na zážitky.
6: CZ.
9: Koupelny 21. Nové koupelnové studio v Chrudimi. Spojujeme špičkový design s precizním technickým řešením. Nejnovější trendy velkoformátových dlažeb, nábytku a baterií do vaší koupelny. Pro skvělý 3D návrh od designérky si rezervujte termín na koupelny21.cz.

0: se slevou až 70%. Opakuj, výprodej až minus 70%. Opakuj, brutálních 70%. XXX Lutz.
1: Někde ve Francii právě čeká zákazník na odpověď. Poradili byste mu? Juta ve Dvoře Králové hledá asistentku nebo asistenta prodeje s angličtinou a francouzštinou. Nabízíme pružnou pracovní dobu, 5 týdnů dovolené, pobyt na firemní chatě ve Špindlu a další benefity. Více na juta.cz.
2: Světová atletická show na 65. Zlaté tretře Ostrava. Polský sprinter Noah Lyles, italský showman nad laťkou Gianmarco Tamberi a světová atletická špička. K tomu nejlepší Češi, sportovní fanzóna a program pro celou rodinu. Úterý 16. června na Vítkovickém městském stadionu. Vstupenky na www.zlatatretra.cz. Partneři jsou Národní sportovní agentura, Czech Tourism, statutární město Ostrava, Moravskoslezský kraj, Severočeské doly a statutární město Prostějov.
3: Dny Merien v Prospánku, to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší pro spánek. Od pátku do pondělí dny Merien a slevy 20% na vše v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe. Žijte lépe.
4: Věděli jste, že Albert Einstein nedostal Nobelovu cenu za teorii relativity, ale za vysvětlení fotoelektrického jevu? Není zač. Nepalte přesličky. V solární elektrárně od Helionu dostanete vždycky něco navíc. Helion.cz. Vaše sluneční soustava.
5: Hit Radio.
6: Zlepši si náladu.
5: Zlepši si náladu.

0: Kuchyně Hofmann. Když chcete kuchyň, která vám sedne, navrhneme, vyrobíme a namontujeme kuchyně, skříně i další nábytek na míru. Najdete nás v pasáži Magnum v Náchodě. Otevíráme na objednání, abychom se mohli věnovat jenom vám. Kuchyně Hofmann. Váš prodejce spotřebičů Siemens Studio Line. Více na kuchynehofmann.cz.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: MPO Matrace, poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru dle vašich potřeb. Navštivte naši prodejnu MPO Matrace v Pardubicích na Pražské ulici nebo na mpo-matrace.cz.
4: Hi, this is Ed Sheeran.
5: Hi, this is Madonna.
6: On air.
5: Online.
6: I v aplikaci Rádia CZ.
7: Krásnou sobotu, jsou tu další zprávy, u kterých vás vítá Filip Lejček. Konec výjimek pro ukrajinská auta na českých silnicích. Stát chystá legislativní změnu, která narovná podmínky pro všechny řidiče. Zatímco dosud byla vozidla s ukrajinskou registrační značkou v některých oblastech zvýhodněna, nově budou muset být stejně jako ta s českou značkou povinně zapsána v registru a absolvovat technickou kontrolu. Novinka by měla platit od roku 2028. Ukrajincům v případě porušení zákona budou hrozit 10 000 pokuty. Česko chystá nový paragraf trestního zákoníku, který by postihl spiking, tedy tajné podání návykové látky bez vědomí oběti. Doteď šlo trestat pouze následky takového činu, nikoli v čin samotný. Novela má chránit svobodu rozhodování a míří i na případy, kde se tím usnadní další trestní čin. A pojďme také na fotbal. Hvězdný útočník Neymar určitě nezasáhne do úvodního zápasu brazilských fotbalistů na mistrovství světa. Trenér Carlo Ancelotti na páteční předzápasové tiskové konferenci sdělil, že 34-letý hráč stále pracuje na návratu po zranění lýtka a s týmem by se mohl začít připravovat až v průběhu příštího týdne. Pětinásobní mistři světa mají první zápas na turnaji na programu dnes o půlnoci evropského času. V East Stratfordu se utkají s Marokem. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
8: Ve čtvrtek ráno odstartovala z Opletalovy ulice jízda veteránů 1000 mil československých z Prahy do Bratislavy a zpět. Na startu bylo 130 historických aut. Po pátečním okruhu na Slovensku se vozy dnes vrací a jejich příjezd můžeme sledovat kolem 17. hodiny před budovou Národního technického muzea z metropole Lucie Daňková.
9: Koupelny Maro. Objevte inspiraci pro vaši novou koupelnu v jednom z našich 7 koupelnových studií. Poradíme, navrhneme, dovezeme. Maro.cz.
7: Dnes očekáváme převážně proměnlivou oblačnost, jen výjimečně s možností dešťových přeháněk. Nejvyšší odpolední teploty se zastaví až na 24 stupních Celsia.
10: Krásné poledne, dobrou chuť k obědu, 3 minuty po 12. hodině, za chvíli Roxette a teď už Minelli.

Roxette a June Afternoon. Přeju krásné odpoledne na Hit Rádiu. Zajímá mě věc, teď je čas oběda, jo, tak předpokládám, že jíte, to je v pořádku. A máte rádi pizzu? Nestejte se za to, pizza je zdravá. Jo, chlapík jménem Kirksey objednával 10 let, každý večer. Fakt jako každý večer, si to představte, jo, skvělá volba za mě. No normálně mu to zachránilo život. Mhm, kde jsou teď všichni ti odborníci na zdravou výživu, jo? Protože důležité je samozřejmě to, jak mu to zachránilo život, jo? Když ho totiž po těch 10 letech klepla Pepka, dostala, tak postičkovi s pizzou bylo divné, že si tu pizzu neobjednal. Zavolal záchranku, ta ho v bytě našla v bezvědomí a zachránila. No, já to říkám neustále, pizza, pizza to je zázrak.

0: Martin Solveig a Dragonet, posloucháte Hit Radio. A já připomínám, že samozřejmě stále hrajeme hit, který se vyplatí. Ano, vy na našem webu hitradio.cz nominujete hity, které vám zlepší náladu. A pokud svůj hit zaslechnete, měli byste hned volat na 800 937 937. Pokud se dovoláte do 10 minut, tak vyhráváte. A aktuálně jsou ve hře chytré hodinky Garmin v hodnotě asi 7,5 tisíce korun. Ideální třeba pro vaše děti, protože mají spolehlivou GPSku. Můžete s nimi volat i posílat SMSky, takže ideální volba pro menší školáky. Takže mějte uši nastražený. Páč, jakmile váš song začne hrát, musíte volat.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden jojo bombóny, různé druhy za 14,90. Beef Eater, pravý londýnský gin za 349,90. A Radegast ryze hořká 12. Prémiový světlý ležák s plnou chutí za 19,90. Až do 16. června. Kaufland.
2: Zveme vás k návštěvě 4 rodových šlechtických sídel z přátelených zámku Častolovice, Doudleby nad Orlicí, Rychnov nad Kněžnou a do nového zámku v Kostelci nad Orlicí. Při návštěvě kteréhokoliv z vyjmenovaných zámků v zakoupené vstupence obdržíte návštěvní kartu, díky které získáte zvýhodněné vstupné na prohlídku dalších 3 zámků. Těšíme se na vás v malebném kraji pod Orlickými horami. Za všechny správce sousedních sídel František Kinský.
3: Potřebujete vysokoškolské vzdělání? Centrum vzdělávání Jičín České zemědělské univerzity v Praze vám nabízí bakalářské a magisterské studium oboru veřejná správa a regionální rozvoj přímo v Jičíně. Jedná se o dálkové studium bez přijímacích zkoušek.
4: www.studiumvyjcine.cz 777 000 148 nebo 737 273 586.
5: Chcete mít doma příjemně po celý rok a ještě ušetřit? Z HK Top Hynek žádný problém. Objevte plynové kotle, tepelná čerpadla, solární systémy i klimatizace od spolehlivé značky Peaceman. HK Top Hynek. Tepelná pohoda, kterou si zamilujete. HK Top CZ.
6: Potřebujete něco spojit? Jsme firma Haspel. Nabízíme široký sortiment spojovacího materiálu, tesařského kování, stavební chemie, kotevní techniky, ale i pracovní rukavice a vrtáky. Haspel. Žijeme spojováním. Více o nás na www.haspel.cz. Haspel.cz.
7: To máme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
8: Zase lítáš v oblacích.
9: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegri v akci, tak letíme spolu!
8: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
9: Tak honem, ať vám neuletí! Právě teď je na Allegri let balónem od 2850 korun.
8: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z 10 lokalit po celé republice.
9: Více o akci na
10: firmanazážitky.cz.
11: I chlebíčky se dají koupit online, to už samozřejmě víte, ale už jste zkusili, jaká je to pohoda? Chcete třeba potěšit kolegy v práci a klik, máte zařízeno. Nechcete přijít na party s prázdnýma rukama? Klik, vyřešeno. Čekáte návštěvu a ano, klik, navařeno. No tak běžte taky na www.uzeniny.cz a klik, potěšte druhé a nebo klidně sebe fantastickými chlebíčky. Chlebíčky online od zvičinských uzenin a lahůdek. Objednávej na www.uzeniny.cz.
12: Kuchyně Hofmann. Když chcete kuchyň, která vám sedne, navrhneme, vyrobíme a namontujeme kuchyně, skříně i další nábytek na míru. Najdete nás v pasáži Magnum v Náchodě. Otevíráme na objednání, abychom se mohli věnovat jenom vám. Kuchyně Hofmann. Váš prodejce spotřebičů Siemens Studioline. Více na kuchyněhofmann.cz.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: na Hit Rádiu.
1: Je tohle výherní song?
2: Je to výherní song.
3: Hit, který se vyplatí. Váš hit, váš příběh, vaše peníze.
1: No a na telefonu už je taky ta, která si ho na našem webu registrovala. Eliško, ještě jednou ahoj, jak se máš?
4: Zdravím do rádia, no slyšela jsem výherní song, tak jsem moc dobře, jsem úplně překvapená, milé a šťastná.
1: Ty jsi říkala, že jsi původně, že jsi chtěla být jakože na zahradě a pohoda poslouchat a nakonec se to strašně všechno zkomplikovalo.
4: Ano, přesně tak, počasí nám nepřálo, do toho manželovi se naskytla ještě práce na 2 hodiny, takže jsme museli dát babičce děti a ještě jsem vás poslouchala v práci. No tak celý den od rána o 8.
1: Hlavní je, že to vyšlo. Eliško, dokážeš říct, co znám tam nechala za vzkaz na webu?
4: Ano, že bych moc ráda vyhrála hodinky pro svoji dceru Doubravku, která chodí do školy sama, je samostatná, pečlivá, učí se dobře a moc bych si přála, aby ty hodinky nosila, byla bych bezpečí, jako by byla bych šťastnější, kdybych věděla o ní víc, že jsou to chytrý hodinky.
1: No Eliško, dobrá zpráva je, že přesně to se stane. Doubravka dostane chytré hodinky Garmin. Jsou tvoje?
4: Ježiši, paráda, děkuji moc do rádia.
1: Eliško, nemáš vůbec zač. Můžeš tuhle skvělou zprávu vyřídit Doubravce hned dneska. Hlavně, ať s nima pořádně pracuje, jo, ať ti dává vědět.
4: Ano, jo, určitě.
1: A ať se líbí, ať dobře slouží.
4: Děkuju vám moc, jste úžasný a budu vás poslouchat celý léto.
1: To jsme rádi. Eliško, měj se krásně, ahoj.
4: Děkuju do rádia, zdravím, naschle, ahoj.
1: Tak to vidíte, takovouhle radost prostě umíme udělat. A můžu vám říct, že další výhra ve hře zase zítra. Hit.

Kata, Feel Alive, posloucháte Hit Radio. Krásné sobotní odpoledne, za chvilku 13 hodin, já se s vámi pro dnešek loučím, ale přibližně za 24 hodin se uslyšíme znovu. Nedělní odpoledne, budu se na vás moc těšit. Užijte si hezkou sobotu, doufám, budu vám přát, ať už neprší, ať můžete vyrazit taky ven. No a k tomu, to nejlepší pro vaše uši.

0: Docela je třeba Kors, Miley Cyrus nebo Lost Frequencies.
1: Kdo šetří, má za tři.
2: Za 500, maxi za 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
1: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
2: Zítra ušetříme.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Potřebujete zásobník na dešťovou nebo odpadní vodu? Scháníte plastové rozvaděče? Elplast Hradec Králové s výrobní divizí v Trutnově. Elplasthk.cz.
4: Věděli jste, že Albert Einstein nedostal Nobelovu cenu za teorii relativity, ale za vysvětlení fotoelektrického jevu? Není zač. Nepalte přesličky. K solární elektrárně od Helionu dostanete vždycky něco navíc. Helion.cz. Vaše sluneční soustava.
5: Nadechněte se a ochutnávejte plnými doušky. Tam, přímo u pramene, kde příroda nabízí své bohatství. Kde šikovní lidé tvoří prostředí pro vaše zážitky. To je Karlovarský kraj. Gastronomie, léčivé procedury, přírodní krásy a nekonečné zřídlo kulturních akcí.
6: Navštivte Karlovarský kraj. Místo, kde si každá mysl přijde na své. www.živýkraj.cz.
7: Jahody a meruňky od Petra. Naše stánky najdete při hlavní silnici směr Kudova zdroj po levé straně a dále také na tržnici Zbaj vedle McDonaldu nebo na hlavním parkovišti. Velkoobchod a maloobchod. Těšíme se na vás. Sledujte cedule Jahody a meruňky od Petra.
8: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
9: A tava!
10: Přichází Vinetů a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
8: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
10: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
11: XXL výprodej v online shop.cz.
12: Domácí spotřebiče, elektronika, zahradní technika a další za výprodejové ceny. Pouze tento týden v online shop.cz.
11: www.onlineshop.cz.
13: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Tullamore Dew, třikrát destilovaná irská whisky, žádná celá 7 litru za 299,90. Holba Šerák, ryzí pivo z hor za 11,90. A Jakobs Velvet, instantní káva za 129,90. Až do 16. června. Kaufland.
14: Někde ve Francii právě čeká zákazník na odpověď. Poradili byste mu? Juta ve Dvoře Králové hledá asistentku nebo asistenta prodeje s angličtinou a francouzštinou. Nabízíme pružnou pracovní dobu, 5 týdnů dovolené, pobyt na firemní chatě ve Špindlu a další benefity. Více na juta.cz.
15: Hit Radio.
16: Zlepši si náladu.
15: Zlepši si náladu.

0: Černá Hora.
1: Zlepši si náladu.
2: Můžu ti vylejt svoje srdce, jenže nevím, k čemu ti to bude, když se pořád díváš blbě na mě. Chtěl jsem jenom vyndat všechno, co mám v sobě, abych zapomněl na věci, které v životě jsem dělal špatně.

znáš to, všechny city schovat na papír, pak jenom doufat, co se stane, až je objeví. Třeba nic, třeba všechno se to změní, život bude lepší, než to hraní, na co není.

0: Nejlepší dopravní servis na východě Čech je připraven. Pozor, v Jičíně v ulici Maršála Koněva došlo k dopravní nehodě dvou motorek, na místě zasahují záchranné složky. Na Svitavsku mezi Litomyšlí a Pazuchou a taky mezi Litomyšlí a Strakovem. Tady dejte pozor na výjezd vozidel ze stavby. Vaše dopravní info volejte na 800 110 100.
1: Na semaforech červená. Kolona, která nejede. Žádný stres. My ti vždy řekneme, kudy to vzít, ať si doma brzy.
2: Na D11 na 68. kilometru ve směru na Hradec.
1: A k tomu ti dáme tu nejlepší náladu. Jsme Hit Radio Černá Hora a východočeské silnice známe jako svoje boty. Jsme tvoje nejlepší rádio na cestu domů. Hit Radio Černá Hora.
3: Hovory ze Sýpky. Živá bělohradská talkshow Leoše Vrbaty s legendárním hercem Pavlem Křížem. 21. června v 19 hodin v bělohradské Sýpce.
4: Výjimečné chvíle si zaslouží výjimečné místo.
3: Bělohradská Sýpka. Stylový prostor pro svatby, konference, semináře i společenské akce.
5: Za trpělivost, za jedničky, za celý školní rok. Poděkujte učitelům sladkým dárkem z čokoládovny Janek. Lahodné pralinky, bomboniéry a čokoládové speciality najdete na čokoladovnajanek.cz.
1: On air.
6: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Černá Hora.
7: 13 hodin, krátké zprávy a Vladan Hýl. Premiér Andrej Babiš znovu otevřel téma zákazu mobilů na základních školách. Nejen o něm, ale i o škodlivosti sociálních sítí diskutoval v úterý u kulatého stolu na úřadu vlády s odborníky. Následně slíbil, že návrh na zákaz mobilů na základních školách předloží už příští týden. Píší to Novinky.cz. Obliba elektrokol se zvyšuje, s ní bohužel i nehody na silnicích. Důležité je tedy pamatovat na prevenci, nosit helmu a být na vozovce vidět, používat odrazky a noční světla. Kolik cyklistů za poslední dva roky nešťastně zahynulo, přiblíží Jana Pelášková z ředitelství dopravní policie.
8: V roce 2024 bylo usmrceno 12 cyklistů na elektrokole, v roce 2025 10 a z toho jsou vždy poměrně vysoký podíl právě seniori, protože třeba v loňském roce to bylo 70% usmrcených byli právě seniori na 60 let.
7: Policisté proto doporučují nepřeceňovat své schopnosti a uvědomit si, že elektrokolo je mnohem těžší než standardní kolo. Ukrajinský dronový útok v noci na dnešek způsobil požár v přístavu Temriuk v jihoruském Krasnodarském kraji. Další útok podle místních úřadů způsobil požár v průmyslovém areálu v jihoruské Volgogradské oblasti. Podrobnosti ale zatím nejsou k dispozici. Rychlostní kanoista Martin Fuchsa se stal mistrem Evropy na kilometru. Olympijský šampion dnes na šampionátu v portugalském Montemoru o Velo ve finiši porazil Rusa Zachara Petrova a má 14. evropský titul. Gratulujeme.
9: Koupelny Maro. Objevte inspiraci pro vaši novou koupelnu v jednom z našich 7 koupelnových studií. Poradíme, navrhneme, dovezeme. Maro.cz.
0: Tak jak to vypadá venku s počasím? Sobota převážně s proměnlivou oblačností s přeháňkami, nejvýdatnější mají být na horách. Teploty 19 až 22 na horách do 16. A neděle ve východních Čechách polojasná, postupně nás čeká proměnlivá oblačnost opět s přeháňkami a teploty budou podobné tomu dnešku, to znamená do 20 stupňů. Na horách naměříme zítra maximálně 10.
1: Hit Radio Černá Hora.
0: A na Hit Radio Černá Hora už je s vámi Michal Komárek, přeju parádní sobotu. Za chvíli jedno filmové výročí a teď Linkin Park.

Takhle vám hraje Hit Radio Černá Hora v sobotu 13. června. Dneska má svátek Tonda, blahopřejeme. Máte rádi komedie Svěrák Smoljak? Letos slaví padesátiny film Marečku, podejte mi pero. To je film, který známe asi úplně všichni. Tenhle ten víkend ho najdete i v televizním programu. Spousta scén z tohoto filmu je natočená podle skutečnosti, protože pánové Svěrák se Smoljakem pracovali původně jako učitelé. A je tam taky spousta hlášek, které postupně zlidověly. A myslím si, že úplně nejvíc známá je ta, že se Hliník odstěhoval do Humpolce. Ve filmu zazní celkem 4x. A Humpolec proto, že na chalupě nedaleko tohoto města vznikal scénář k filmu. A až někdy pojedete na Vysočinu, tak se v Humpolci nezapomeňte stavit a běžte se podívat na pamětní desku Hliníka. Ona u ní roste švestka, která zřejmě vyrostla z pecky švestiček z Hujerovy zahrádky. A u nás už hraje Alexandra Sten, já vám přeju parádní víkend a užívejte volno. Zítra Radio Černá Hora.

0: Sobotní odpoledne trávíte ve společnosti Hit Rádia Černá Hora. Díky za to. Tohle byli Rosé a Bruno Mars. Otázka. Jak by vypadalo vaše tetování podle poslední odeslané zprávy? Sválně zkuste zaspomínat, jakou zprávu jste naposledy poslali z mobilu a představte si, že byste ji měli někde vytetovanou. My jsme tuhletu otázku dali k nám na Facebook, kde jsme jako Hit Rádio Černá Hora a vy nám píšete. Iva, zatopila jsem. To si myslím, že se dneska hodí. Lenka, skútr v Drážďanech. Jana, 4 minuty a je konec. V závorce zápasu. A Klára, napsala jsem ti na něj. Těším se na Facebooku na další vaše poslední zprávy / tetování. Napište nám, budeme rádi. A my za chvíli hrajeme činasky 1970. Tak pěkné odpoledne všem.
1: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
2: Mami, tati, pojďme do nového rodinného parku Podhoura u Chrudimi. Je tam 3D bludiště v korunách stromu, spousta překážek a super tobogán. Zvládne to i 3letá ségra. Budeme si hrát v lese. Bude to fakt pecka. Více na vlesychrudim.cz anebo Facebooku Rekreační lesy Podhůra.
3: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
4: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
3: Čerstvé jako z Kauflandu.
5: Někde ve Francii právě čeká zákazník na odpověď. Poradili byste mu? Juta ve Dvoře Králové hledá asistentku nebo asistenta prodeje s angličtinou a francouzštinou. Nabízíme pružnou pracovní dobu, 5 týdnů dovolené, pobyt na firemní chatě ve Špindlu a další benefity. Více na juta.cz.
6: V zahradnictví Spomyšl probíhá velký výprodej skladů. Tisíce rostlin máme se slevou až 70%. Teď je ten pravý čas nakoupit. Stavte se u nás ve Spomyšli nebo klikněte na zahradnictví Spomyšl.cz. Zahradnictví Spomyšl, vaše online zahradnictví.

0: 70%. Opakuji, výprodej až minus 70%. Opakuji, brutálních 70%. XXX Lutz.
1: Milé Česko, KFC vás zve. Objednejte si, co chcete, a polovinu platíme my. Stačí uvést kód KFC 50 a máte slevu 50% na celou objednávku. Jen teď, jen v KFC.
2: Akce KFC 50 trvá do neděle 14. června. Neplatí pro službu KFC rozvoz a jiné služby rozvozu jídel.
3: Dny Merien v Prospánku, to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší pro spánek. Od pátku do pondělí dny Merien a slevy 20% na vše v prodejnách pro spánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spět lépe, žijte lépe.
4: Investování? Začala jsem Sportu, největší českou investiční platformou. Sportu nás investuje už 320 tisíc. Začněte také, je to jednoduché.
5: Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
6: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
7: Tak dobře poslouchejte.
6: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
8: House Running.
7: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
6: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
7: Budete viset 101 metrů nad zemí.
6: A pak? Pak si to pěkně seběhnete dolů.
9: Maminko!
7: Prostě pořádnej adrenalin.
6: Tenhle zážitek najdete pouze na
7: firmanazážitky.cz.
10: Zveme vás k návštěvě čtyř rodových šlechtických sídel z přátelených zámků Častolovice, Doudleby nad Orlicí, Rychnov nad Kněžnou a do nového zámku v Kostelci nad Orlicí. Při návštěvě kteréhokoliv z vyjmenovaných zámků v zakoupené vstupence obdržíte návštěvní kartu, díky které získáte zvýhodněné vstupné na prohlídku dalších třech zámků. Těšíme se na vás v malebném kraji pod Orlickými horami. A všechny správce sousedních sídel František Kinský.
11: Historický parní expres Králický Sněžník právě vyjíždí.
12: Každou sobotu od 20. června do 5. září máte skvělou příležitost vrátit se do století páry a projet Pardubický kraj křížem krážem v unikátních strojích a prožít si neopakovatelné zážitky. Odjezd! Více informací a detailní jízdní řád naleznete na www.vitopnadolnilipka.cz.
13: Hit Radio Černá Hora.
14: Zlepši si náladu.
13: Zlepši si náladu.

na Hit Rádiu Černá Hora zahrál Avicii. A mám tady ještě jedno filmový výročí, už jsem tady mluvil o padesátinách filmu Marečku, podejte mi pero. Další kulatiny, konkrétně čtyřicetiny, letos slaví film Krokodýl Dundee. To je velký dětství. Kdo by neměl svého času doma tenhle ten film na VHS-ce? Biják z roku 86 přinesl herci Paulu Hoganovi celosvětovou slávu a taky druhou manželku, o 18 let mladší americkou herečku Lindu Kozlovsky. A možná nevíte, že pokračování filmu Krokodýl Dundee v Los Angeles údajně herce napadlo během cesty, když jel sem k nám na východ Čech do Litomyšle. On se měl v roce 1993. A jestli chcete na Dundeeho zavzpomínat, tak se mrkněte do programu. V televizi bude dneska v podvečer. Tak budeme vzpomínat, teď jsou tu Sunrise Avenue.

0: Shakira a Hit Radio Černá Hora s vámi, přejeme pěkné odpoledne. Tak jak pak s tím počasím? Chybí vám teplo, nebo jste rádi, že je tak, jak je? Tak já se tady dívám na výhled počasí na ty nadcházející dny. Tenhle ten víkend je už jasně daný ve znamení teplot někde kolem 20 stupňů, přehánky a tak dále. Podobně to bude vypadat ještě v pondělí a v úterý. Ovšem od středy už se mají začít teploty opět zvyšovat na nějakých 25, 28 stupňů. A příští víkend má být tropický s teplotami 33 a v neděli 34 stupňů. Takže plánujte výlety k vodě, mnoho koupališť ve východních Čechách už je otevřených. I co jsem se díval, přírodní koupaliště zatím mají vodu tady u nás ve východních Čechách v pohodě, takže si můžete příští víkend užít naplno u vody. Sobota teď u nás na Hit Radio Černá Hora pokračuje. Jamel je superstar a taky Michael Schulte za malou chvíli v našem vysílání. Pěkné odpoledne.
1: Co kdybyste přestali snít o nové kuchyni a pořídili si ji? XXL kuchyní v Kudově Zdroji vám ji udělají přímo u výrobce, na míru a navíc o 50% levněji než u nás. Tak proč to neskusit? Mrkněte na xxl-kuchyně.cz. Jo, a nebojte se, mluví tam česky váš Ivan Vodochodský.
2: Zkuste si dát minutku klidu.
3: Přesně takhle vypadá operativní leasing u Havex Auto. U nás se o auta stará samostatný tým specialistů. Vyřešíme za vás veškeré papírování a navíc měsíční splátka už zahrnuje pojištění, servis i asistenci. Vytvoříme vám nabídku, která odpovídá tomu, jak auto

0: Havex Auto. Operativní leasing, který vám uleví od starostí.
1: Kde se pivo vaří, tam je rozhodně co ochutnávat. Navštivte Krkonošský festival minipivovarů a ochutnejte piva nejen ze zdejších pivovarů na jednom místě. Pivní soutěže o ceny, lokální gastronomie, doprovodný program i pro děti a mnohem víc.
2: Už 20. června ve Velké Úbě.
1: Teď s podsněžkou CZ.

0: Tecka.cz.
1: Historický parní expres Králický sněžník právě vyjíždí.
2: Každou sobotu od 20. června do 5. září máte skvělou příležitost vrátit se do století páry a projet Pardubický kraj křížem krážem v unikátních strojích a prožít si neopakovatelné zážitky. Odjezd! Více informací a detailní jízdní řád naleznete na www.vitopnadolnilipka.cz.
3: Výlet bez auta? Jasně! Turistické a cykloturistické autobusy Královéhradeckého kraje jezdí i letos. Pohodlně a ekologicky vás zavezou do Krkonoš, Českého ráje, Orlických hor a na další nádherná místa. A klidně i s vaším kolem. Naplánujte si výlet na turistickém portálu hkregion.cz.
4: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coppola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
5: 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků, to jsou Colors of Ostrava. 15. až 18. července v Dolních Vítkovicích. 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, Moby, Tata Boys, LP, Mirai, Skank NNC a stovka další. K tomu desítky debat fóra Melting Pot, divadla, stand-upy, workshopy a filmy. Více na Colors.cz. Generálními partnery jsou Česká spořitelna, T-Mobile, Moravia Steel.
6: Hit Radio. Už je to 20 let, co Česko naposledy bojovalo o světový fotbalový trůn. Od té doby jsme na světový šampionát čekali až doteď. Fotbalové mistrovství světa v Mexiku a Americe je tady. Bavte se, fanděte a držte palce českému týmu s fotbalovým servisem Hit Radia. Fotbal na Hit Radiu Černá Hora.
7: Píská se poslední minuta. Výprodej matrací na matracezahubičku.cz. Využijte ceny před zdražením a dopravu zdarma.
8: Matracezahubičku.cz.
9: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.
6: Hit Radio Černá Hora.
10: Zlepši si náladu.
6: Zlepši si náladu.

Jelen a Magdalena na Hit Rádiu Černá Hora, nám se blíží 14. hodina. Na Chrudimsku mezi Sečí a Kraskovem narazilo auto do betonového mostku. Provoz je tam částečně omezen, tak tam dejte pozor a projíždějte opatrně. Doprava podrobně u nás na Hit Rádiu Černá Hora v celou. Vy nám můžete zavolat svoje dopravní info na 800 110 100. Teď filmová Adele a Skyfall.

0: hora bude 14 hodin. Nejlepší dopravní servis na východě Čech je nachystán. Pozor na D11 mezi 28. kilometrem a 27. ve směru na Prahu. Tady máme poruchané vozidlo a zdržíte se. Mezi Mladou Boleslaví a Jičínem na průjezdu Ohařicemi bourala dvě osobní auta a projíždí se Kyvadlově. Jak už jsem říkal, na Chrudimsku mezi Sečí a Kraskovem tady narazilo osobní auto do betonového mostku. Provoz částečně omezen a ještě máme upozornění mezi Svitavami a Mohelnicí u Hřebče. Tady stojí na vozovce odstavený karavan, tak tam dejte pozor a projíždějte opatrně. Vaše dopravní info volejte na 800 110 100.
1: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 39,90. A soličelo prosecco 3 čtvrtě litru s apkou pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 3.6.
2: Play the game v Auparku. Zažij týden plný gamingu, herních zážitků a setkání s tvůrci her. Čeká tě nejen gaming zóna od Smarty.cz, Mikuláš Tuček a hosté Vladimír Šimůnek a Nikolaj Mazilazarev, ale i legendární herní vůz ve stylu Cosmo Tales. Zastav se v Auparku a play the game od 8. do 14. června. Program najdeš na Aupark.cz. What's up, this is Pink? Jason Derulo.
1: Rádia.cz Hit Radio Černá Hora.
3: 14 hodin, krátké zprávy a Vladan Hýl. Opět se řeší přijetí eura v Česku. Zavedení společné evropské měny u nás podpořil místopředseda ODS a stínový ministr průmyslu a obchodu Pavel Drobil. Na ideové konferenci ODS dnes ale zazněly i kritické hlasy vůči euru. Nutnost jednání o zavedení evropské měny nedávno zmínil i prezident Pavel. Majitelé a chovatelé psů musí od července evidovat psy. Jde o povinné zapsání do centrální evidence psů, kde se budou nacházet základní informace o zvířeti. Vztahuje se to na všechny psy s prokázaným původem i bez něj, jak říká viceprezidentka komory veterinárních lékařů Kateřina Waldhans.
4: Registraci do centrální evidence by měl chovatel zajistit nejpozději s nejbližší vakcinací proti vzteklině. U štěňat by měl chovatel zajistit zápis do centrální evidence již při čipování vždy před předáním novému chovateli. Zápis do centrální evidence je pro veterinárního lékaře úkon jako každý jiný a podle časové náročnosti si stanoví cenu.
3: Za neregistrování hrozí pokuta až 300 tisíc korun. Dva řidiči zemřeli dnes brzy ráno při nehodě a požáru dvou kamionů na 11. kilometru dálnice D2 před Brnem. Havárie se stala v místě zúžení. Dálnice byla uzavřená v obou směrech, tedy na Brno i na Břeclav. Dopravu policisté museli odklánět. Informovali o tom mluvčí policistů i hasičů. Čeští florbalisté porazili v přípravném utkání v Erikilé domácí Finsko 5-4. Proti úřadujícím mistrům světa vybojoval český tým v 61. vzájemném utkání teprve 7. výhru a 4. v základní hrací době. Naposledy Češi zvítězili nad Finy předloni v září na Euroflorbal Tour ve Winterhuru.
5: Koupelny Maro. Objevte inspiraci pro vaši novou koupelnu v jednom z našich 7 koupelnových studií. Poradíme, navrhneme, dovezeme. Maro.cz.
0: Sobota je u nás ve východních Čechách převážně s proměnlivou oblačností a přehánkami. Teploty někde do 22 stupňů, na horách měříme 16. Zítra bude po ránu polojasno, postupně opět proměnlivá oblačnost s přehánkami a teplotami podobnými dnešku. Do 20 stupňů, na horách naměříme 10.
1: Hit Radio Černá Hora.
0: Na Hit Radio Černá Hora je s vámi Michal Komárek, přeju pěkný víkend a to i fanouškům Formule 1. Za chvilku víc o velké ceně Katalánska.

Alphaville na Hit Rádiu Černá Hora a my se podíváme na Formuli 1. Týden po velké ceně Monaka se Formule 1 přesouvá do Barcelony a co je letos novinka, tak se tady nepojede pod hlavičkou velké ceny Španělska. Ta bude až září a bude to poprvé na městském okruhu v Madridu. Dneska na programu kvalifikace velké ceny Katalánska to bude od 16 hodin. Zítra se pojede hlavní závod od 3 odpoledne. No a samozřejmě budeme asi nejvíc zvědaví na Kimiho Antonelliho. Jestli s Mercedesem naváže na své dosavadní úspěchy, myslím si, že těm starým bardům na trati velice slušně zatápí. Podle předpovědi počasí celý víkend v Barceloně slunečný, na rozdíl teda od toho našeho upršeného, ale jak jsem tady říkal, dočkáme se brzy, už příští týden se léto vrátí. Teď hraje Indila na Hit Rádiu Černá Hora, Dernier Dance. Pěkné odpoledne všem.

0: Damiano David, italský zpěvák narozený v Římě, nejvíc se proslavil jako frontman kapely Maneskin. Ta vyhrála Eurovision Song Contest v roce 2021, následně prorazila po celém světě. Co je zajímavý, když se do kapely hlásil, tak prý nebyl napoprvé přijat, protože působil příliš popově. A vidíte, nakonec se stal její tváří. Prostě nikdy nic nevzdávej. Luis Capaldi a taky Pitbull s Chrisem Brownem budou hrát na Hit Radio Černá Hora už za malou chvíli.
1: I chlebíčky se dají koupit online. To už samozřejmě víte, ale už jste zkusili, jaká je to pohoda? Chcete třeba potěšit kolegy v práci a klik, máte zařízeno. Nechcete přijít na party s prázdnýma rukama? Klik, vyřešeno. Čekáte návštěvu a ano, klik, navařeno. No tak běžte taky na www.uzeniny.cz a klik, potěšte druhé, anebo klidně sebe fantastickými chlebíčky. Chlebíčky online, od zvičinských uzenin a lahůdek. Objednávej na www.uzeniny.cz.
2: Milovníci hudby na Vinicích s Ride Go, zbystřete!
3: I letos vám přivážíme ty největší hudební špičky přímo do Vinic a nádherných vinohradů. 8 vinařství, 18 kapel a více než 60 koncertů po celé léto.
2: Jedinečné spojení vína a hudby. To je hudba na Vinicích s Ride Go.
3: Olympic, MIG 21, Kolárovci, David Koller, 4 tenoři, Queenie, Adam Ďurica, Krhut a Kozub, Tros Diskotékos, Vohnout, Čechomor, No Name, Anna K, Tata Boys, Horký žeslíže, Kateřina Marie Tichá, Monkey Business a Aneta Langerová. A k tomu spousta výběrového vína.
2: Vstupenky na www.hudbanavinicich.cz.
4: Věděli jste, že solární energie je podstatně levnější než ta ze zemního plynu a uhlí, a to i bez dotací? Není zač. Nepalte přesličky. K solární elektrárně od Helionu dostanete vždycky něco navíc. Helion.cz. Vaše sluneční soustava.
5: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.
6: Chcete mít doma příjemně po celý rok a ještě ušetřit? Z HK Top Hynek žádný problém. Objevte plynové kotle, tepelná čerpadla, solární systémy i klimatizace od spolehlivé značky Peaceman. HK Top Hynek. Tepelná pohoda, kterou si zamilujete. HKTop.cz.
7: Potřebujete něco spojit? Jsme firma Hašpl. Nabízíme široký sortiment spojovacího materiálu, tesařského kování, stavební chemie, kotevní techniky, ale i pracovní rukavice a vrtáky. Hašpl. Žijeme spojováním. Více o nás na www.hašpl.cz. Hašpl.cz.
8: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
9: Tak dobře poslouchejte.
8: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
9: House Running.
10: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
8: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
10: Budete viset 101 metrů nad zemí.
8: A pak? Pak si to pěkně seběhnete dolů.
11: Maminko!
10: Prostě pořádnej adrenalin.
8: Tenhle zážitek najdete pouze na
12: Firma na zážitky
10: CZ.
13: Přijďte si užít sportovní svátek v Trutnově s Olfincar. Už v sobotu 20. června se běží Olfincar Trutnovský půlmaraton. Kromě hlavního závodu vás čekají i trasa na 10 kilometrů, firemní štafety, program pro děti a bohatá zábava. Poběžte s námi 5-kilometrový běh pro duševní zdraví a podpořte Trutnovský RIAPS. Těšíme se na vás v Trutnově. Více na trutnovskýpůlmaraton.cz.
14: trutnovskýpůlmaraton.cz.
15: Kuchyně Hofmann. Když chcete kuchyň, která vám sedne, navrhneme, vyrobíme a namontujeme kuchyně, skříně i další nábytek na míru. Najdete nás v pasáži Magnum v Náchodě. Otevíráme na objednání, abychom se mohli věnovat jenom vám. Kuchyně Hofmann. Váš prodejce spotřebičů Siemens Studio Line. Více na kuchynehofmann.cz.
16: Radio Černá Hora.
17: Zlepši si náladu.
16: Zlepši si náladu.

Hit z konce 90. let začátku milénia na Hitrádiu Černá Hora Supporti a hitovka, která se ve své době hodně hrála v rádiích. O několik let později se její úspěch vrátil, když se objevila ve filmu Filipa Renče Román pro ženy. A jestli máte rádi hitovky nejenom z konce, ale z celých 90. let, tak určitě vyzkoušejte taky naše Hitrádio 90. Naladit můžete online na hitradio.cz a nebo v DAB+, a tam hrajeme 90-kový pecky non-stop. Na Hitrádio Černá Hora teď ale naskočí Agnes, píseň Release Me, jeden z nejlepších evropských popových singlů milénia.

0: Nice to meet you, Míša.
1: Já tě vítám, já tě zdravím a já jsem strašně rád, že tě tady vidím, protože já vždycky to dovysílávám sám a já málo kdy se s někým tady takhle potkám přímo, jako že bych jsme střídali směnu takhle z očí do očí. Tak ahoj, Janíčko.
0: Ahoj, ahoj, já taky zdravím teď posluchače na Hitrádia Černá Hora a s vámi teď tady u mikrofonu společně s Michalem taky, Jana Šimurdová.
1: Janča bude přebírat směnu až do 18. hodiny. Jani, já ti mockrát děkuju, že jsi mě dneska pomohla, protože já jdu na sraz. My máme sraz se střední školou po 25 letech.
0: Ty bláho, to je let.
1: Sněženky
0: to je
1: let. A machři po 25 letech. A poslouchej, my to máme...
0: A to je váš první sraz?
1: Ne, měli jsme před 5 lety a přijde mi to, jako kdyby to bylo jako poměrně nedávno. Ale poslouchej, my to máme od 17 hodin. A přítelky mi říká, od 17 hodin? Od 5 jako to. Jsi důchodci normálně. Srazy se dělají od 7 jako nejdřív. Říká, v žádném případě my se chceme užít. Víš, my si to chceme
0: Učaje.
1: Užít. Přesně tak, u Neálka a tak dále. Takže já zdravím všechny moje bývalé spolužáky, těším se v Čáslavi na sraz a musím pozdravit paní učitelku Vašičkovou a pana učitele Čecha, který dorazí taky.
0: Takže hola, hola.
1: To bude velký, takže...
0: Zdravíme.
1: Ano, zdravíme. Vy si užijte tady Janču Šimurdovou a její vysílání až do 18. hodiny. Jani, děkuji ještě jednou, mějte se krásně.
0: Já taky, těším se.
1: Co budeme hrát za chvilku? Evanescence a taky Alex Warren. Za chvíli na Hit Rádiu Černá Hora.
2: Každému říkám, že nejlepší dřevomateriály a hoblovaná prkna mají v Hapexu. A všichni na mě zírají, jak na vidru vybíjce. To nesmějte se, tohle není žádný kameňák. To je čistá pravda. Pro exotické dřevo, sibiřský modřín a terasová prkna k bazénu či na terasu. Jedině do Hapexu. A pokud nemáte čas přijet na prodejnu do Hradce Králové, můžete nakoupit vše na e-shopu www.hapex.cz. Hapex. Máme víc, než si myslíte.
3: Za trpělivost, za jedničky, za celý školní rok. Poděkujte učitelům sladkým dárkem z čokoládovny Janek. Lahodné pralinky, bomboniéry a čokoládové speciality najdete na čokoládovnajanek.cz.
4: Vidíš to?
3: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
4: No a víš, co vidím já?
3: Co?
4: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
3: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
4: U nás si vybere úplně každý.
3: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
4: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitku nemůžete nic zkazit.
3: Nejlepší dárek je zážitek.
5: Firma na zážitky.
3: CZ. Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
6: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
3: Čerstvé jako z Kauflandu.
7: Zahradnictví z Pomyšl probíhá velký výprodej skladů.

0: Tisíce rostlin máme se slevou až 70%. Teď je ten pravý čas nakoupit. Stavte se u nás ve Spomyšli nebo klikněte na zahradnictví.cz. Zahradnictví Spomyšl. Vaše online zahradnictví.
1: 20. června pořádají letecké služby Hradec Králové již 17. ročník akce Open Skies for Handicap. Zážitek z vyhlídkového letu pro osoby se zdravotním znevýhodněním a bohatý doprovodný program i pro veřejnost je jich samozřejmostí. Vstupné je pro všechny návštěvníky zdarma. Podrobné informace najdete na www.osh-hk.cz. V sobotu 20. června mezi 9. a 17. hodinou se na vás budeme těšit na letišti v Hradci Králové.
2: Jahody a meruňky od Petra. Naše stánky najdete při hlavní silnici směr Kudova zdroj po levé straně a dále také na tržnici Zbaj vedle McDonaldu nebo na hlavním parkovišti. Velkoobchod a maloobchod. Těšíme se na vás. Sledujte cedule Jahody a meruňky od Petra.
3: Dny Merien v Prospánku, to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší pro spánek. Od pátku do pondělí dny Merien a slevy 20% na vše v prodejnách pro spánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
4: I chlebíčky se dají koupit online. To už samozřejmě víte, ale už jste zkusili, jaká je to pohoda? Chcete třeba potěšit kolegy v práci a klik, máte zařízeno. Nechcete přijít na party s prázdnýma rukama? Klik, vyřešeno. Čekáte návštěvu a ano, klik, navařeno. No tak běžte taky na www.uzeniny.cz a klik, potěšte druhé, anebo klidně sebe fantastickými chlebíčky. Chlebíčky online, od Zvičinských uzenin a lahůdek. Objednávej na www.uzeniny.cz.

dopravní hlídka Hitrády a Černá Hora. Kdo ví nejlíp, co se děje na silnicích východních Čech? No přece ty. Tak buď kámoš a dej vědět, jaká je cesta. Dostaneš za to benzín zdarma. Napiš nám nebo pošli hlasovku na náš WhatsApp 601 292 4.

0: Nejlepší dopravní servis na východě Čech, na silnici u obce Chvaleč na okrese, v okrese Trutnov je rozlitá látka na vozovce. Projíždíte tady určitě se zvýšenou opatrností, očekávejte kluskou vozovku, je tady velký únik pohonných hmot v serpentínách, takže pozor na to. No a také máme hlášenou nehodu, a to na trase mezi Mladou Boleslaví a Jičínem na průjezdu Ohařicemi. Tady bourala dvě osobní auta a projedete tady ke Vadlově. Vaše dopravní info volejte na 801 1100.
1: Potřebujete zásobník na dešťovou nebo odpadní vodu? Scháníte plastové rozvaděče? Lplast Hradec Králové s výrobní divizí v Trutnově. Lplasthk.cz.
2: XXL výprodej v online shop CZ.
3: Domácí spotřebiče, elektronika, zahradní technika a další za výprodejové ceny. Pouze tento týden v online shop CZ.
2: www.onlineshop.cz.
4: S chytrým oblečením Citizen vás městská džungle nedostane. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
5: Tak točíme.
6: Hele, ale já vám něco povím, jo? Už jste se byli podívat v lípě u Šubrta? Je to kousek zahradcem směrem na Jičín. Šubrt, tam má pořádnej showroom a ten teda musíte vidět.
5: Stop!
6: Co?
5: Showroom na kuchyně.
6: Jo, no jo, já jsem... Na kuchyně, showroom na kuchyně, splní vám tu každý sen, tak se stavte v lípě nebo na www.šubrtnábytek.cz.
5: Berem, díky.

0: meteorologové příští týden varují před letošní první pořádnou vlnou veder. Po chladném období začne v Evropě postupné oteplování. Letní počasí se nejdříve vrátí do jihozápadní části kontinentu. Během příštího týdne se ale vyšší teploty rozšíří i do dalších oblastí. Můžeme se tak dočkat i teplot kolem 35 stupňů, píší to Novinky.cz. Lidé si dnes v Lidicích připomněli 84. výročí vyhlazení obce. Tradičního kladení květinových darů na hrob lidických mužů se zúčastnilo i několik přeživších z Lidic, kteří byli tehdy dětmi. Přijeli i desítky představitelů institucí, organizací a spolků. Zúčastnili se také přední politici. Spojené státy by měly ještě během víkendu uzavřít mírovou dohodu s Íránem. Smlouva by měla ukončit několikaměsíční konflikt na Blízkém východě, informoval o tom pákistánský premiér. Možné podepsání dohody během víkendu už dříve avizoval i americký prezident Donald Trump.
1: Fotbalový servis.
0: Čeští fotbalisté se po porážce 1-2 s Koreou v Guadalajaře v úvodním utkání na mistrovství světa letecky přesunuli z Mexika zpět do Dallasu, kde mají během šampionátu základnu. Národní tým se v Texasu už začal chystat na druhý zápas proti Jihoafrické republice a po návratu do USA si v podvečer v komplexu v Mansfieldu zatrénoval. Český celek odehrál zápas s Koreou v nadmořské výšce skoro 1600 metrů nad mořem. Tým vzhledem k tomu, že postoupil na šampionát až na konci března z play-off, dostal od FIFA přidělenou základnu prakticky v nížině v Dallasu a nemohl tak absolvovat delší aklimatizaci na vysokohorské prostředí.
1: Koupelny Maro. Objevte inspiraci pro vaši novou koupelnu v jednom z našich 7 koupelnových studií. Poradíme, navrhneme, dovezeme. Maro.cz.
2: A ještě se podíváme na počasí. Venku proměnlivá oblačnost s přeháňkami. Nejvydatnější přeháňky jsou v oblasti hor a ojediněle se může na horách vyskytnout i bouřka. Večer by měly ale srážky ustávat, oblačnost taky bude ubývat. Jinak aktuálně nejvíc na teploměru 21 ukazují Pardubice, Hradec Králové nebo taky Chrudim.
3: Hit Radio Černá Hora.
2: Ladíte sobotní odpolední dýchánek nebo showtime, jak chcete. Důležité je, že ale ladíte nás, Hit Radio Černá Hora. S vámi Jana Šimurdová, všechny vás zdravím, máme před sebou teď společnou tříhodinovku. No a jak se lidi, tak to při sobotním odpolední máte? Co děláte? Odpočíváte, jedete autem nebo pracujete? Hlavně ať už je to cokoliv, tak já se postarám, abyste se s námi cítili co nejlépe.

Krátce po 15. dohrál Enrique Iglesias a možná jste něco podobného taky řešili. Přibývá totiž více stěžovatelů, co se týče klidu. Já chápu, když někdo dělá jako uprostřed noci rachot, jo. Tak to si říká o to, aby dorazili prostě strážníci a udělali pořádek. Teď nedávno takto museli strážníci jet v Pardubicích na sídliště Dukla. Bylo tady dlouho nastartované auto a jeden vášnivý pár si měl o čem povídat na zadních sedačkách. Nicméně jediný přestupek z jejich strany byl právě to nastartované auto. No, takže opět někdo překazil rozšíření populace, co je ale podle mě jako nesmysl, což si určitě říkají asi i ti strážníci. Jsou dětská hřiště, jo? A děti, která si prostě na hřišti hrají. Tady stěžovatelé, prosím vás, volají i třeba jenom 2 minuty potom, co hřiště už mělo být jako prázdné, jo? A jak víme, dostat dítě jako od někud pryč si říká i o víc než 2 minuty přes času. Takže asi tak, no. Pojďme dál, na Hit Rádiu Černá Hora máme pro vás novinku od Poetiky s názvem Blízko. Tak si ji užijte a už bylo na čase.

0: Je tady někdo, kdo by nemiloval 90. Labuš a Be My Lover na Hitrádiu Černá Hora. No a prakticky už za 4 hodiny začne Evě Farné její největší koncert, a to v Edenu. Dneškem totiž startuje její třídenní maraton a musím říct, že mě dostala informace, že tím vlastně slaví 20 let na scéně. Chápete? Ta malá holka už je o 20 let starší, což mi teda jako taky. Mně bylo 16, jako když jsem poprvé slyšela Evu prostě s tímto songem, jo. Měl jsi mě vůbec rád, no, tak tyjo, pokud právě třeba vyrážíte do Prahy na Evičku, tak si to maximálně užijte a na cestu vám za chvilku pošlu další muziku. Jsme Hitrádio Černá Hora.
1: Kdo šetří, má za 3.
2: Za 500, maxi za 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
1: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
2: Zítra ušetříme.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Potřebujete vysokoškolské vzdělání? Centrum vzdělávání Jičín České zemědělské univerzity v Praze vám nabízí bakalářské a magisterské studium oboru veřejná správa a regionální rozvoj přímo v Jičíně. Jedná se o dálkové studium bez přijímacích zkoušek.
2: www.studiumvyčinie.cz 777 000 148 nebo 737 273 586.
4: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
5: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
4: Čerstvé jako z Kauflandu.
6: Doufáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
7: Zase lítáš v oblacích.
8: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
7: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
9: Tak honem, ať vám neuletí!
8: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
7: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
8: Více o akci na
10: firmanazážitky.cz.
11: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
12: A stává!
13: Přichází Vinetů a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
11: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
13: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticket Portál.
14: I chlebíčky se dají koupit online. To už samozřejmě víte, ale už jste zkusili, jaká je to pohoda? Chcete třeba potěšit kolegy v práci a klik, máte zařízeno. Nechcete přijít na party s prázdnýma rukama? Klik, vyřešeno. Čekáte návštěvu a ano, klik, navařeno. No tak běžte taky na www.uzeniny.cz a klik, potěšte druhé a nebo klidně sebe fantastickými chlebíčky. Chlebíčky online od zvičinských uzenin a lahůdek. Objednávej na www.uzeniny.cz.
15: Koupelny 21. Nové koupelnové studio v Chrudimi. Spojujeme špičkový design s precizním technickým řešením. Nejnovější trendy velkoformátových dlažeb, nábytku a baterií do vaší koupelny. Pro skvělý 3D návrh od designérky si rezervujte termín na koupelny21.cz.
16: Hitrádio Černá Hora.
17: Zlepši si náladu.
16: Zlepši si náladu.

0: snech.
1: Přesně, půl čtvrté odpolední je s vámi Hit Radio Černá Hora a Jana Šimurdová. A co? Prší u vás? To je počasí, co? No a podle toho, co zatím ukazuje předpověď, by tato paráda venku měla být až snad, já nevím, do čtvrtka. A pak bum, najednou tropy, teploty i přes 30. Tak pokud vás mrzí, že právě teď neležíte někde na koupálku, tak příští víkend bude všechno jinak. Co mě ale vůbec nepřekvapuje, že na Hradecku a v Novém Bydžově naměřili ve středu nejnižší denní teplotní rekord za 36 let. Tak až zase budou kolovat informace o tom, jak bylo nejteplejší léto, jo. A budeme tohle, nedej bože, mít i po většinu letních měsíců. Tak tomu budeme jako fakt věřit, no. Každopádně už jste se opalovali dešti a udělali nějakou grill party bez stanu?

0: Černá Hora, no a já se vás rovnou zeptám, muži nebo ženy, šil váš partner někdy na šicím stroji? Klidně mi to napište na náš WhatsApp 601-292-464. Začátkem 16. dáme na to řeč, než se ale přehoupneme do té další hodiny. Tak nás čeká z muziky třeba R.E.M. nebo taky Taylor Swift a další hity. Na Hit Rádiu Černá Hora, tak díky, že s námi zůstáváte.
1: Co kdybyste přestali snít o nové kuchyni a pořídili si ji? XXL kuchyni v Kudově Zdroji vám ji udělají přímo u výrobce, na míru a navíc o 50% levněji než u nás. Tak proč to neskusit? Mrkněte na xxl-kuchyně.cz. Jo, a nebojte se, mluví tam česky váš Ivan Vodochodský.
2: Zkuste si dát minutku klidu. Přesně takhle vypadá operativní leasing u Havex Auto. U nás se o auta stará samostatný tým specialistů. Vyřešíme za vás veškeré papírování a navíc měsíční splátka už zahrnuje pojištění, servis i asistenci. Vytvoříme vám nabídku, která odpovídá tomu, jak auto opravdu používáte. Havex Auto. Operativní leasing, který vám uleví od starostí.

0: 70%. Opakuj, výprodej až minus 70%. Opakuj, brutálních 70%. XXX Lutz.
1: Hovory ze Sýpky. Živá bělohradská talkshow Leoše Vrbaty s legendárním hercem Pavlem Křížem. 21. června v 19 hodin v bělohradské Sýpce.
2: Výjimečné chvíle si zaslouží výjimečné místo.
1: Bělohradská Sýpka. Stylový prostor pro svatby, konference, semináře i společenské akce.
3: Play the game v Auparku. Zažij týden plný gamingu, herních zážitků a setkání s tvůrci her. Čeká tě nejen gaming zóna od Smarty.cz, Mikuláš Tuček a hosté Vladimír Šimůnek a Nikolaj Mazi Lazarev, ale i legendární herní vůz ve stylu Cosmo Tales. Zastav se v Auparku a play the game od 8. do 14. června. Program najdeš na Aupark.cz.
4: Někde ve Francii právě čeká zákazník na odpověď. Poradili byste mu? Juta ve Dvoře Králové hledá asistentku nebo asistenta prodeje s angličtinou a francouzštinou. Nabízíme pružnou pracovní dobu, 5 týdnů dovolené, pobyt na firemní chatě ve Špindlu a další benefity. Více na juta.cz.
5: Vidíš to?
6: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
5: No a víš, co vidím já?
6: Co?
5: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
6: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
5: U nás si vybere úplně každý.
6: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
5: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
6: Nejlepší dárek je zážitek.
7: Firma na zážitky.
6: CZ.
8: Historický parní expres Králický sněžník právě vyjíždí.
9: Každou sobotu od 20. června do 5. září máte skvělou příležitost vrátit se do století páry a projet Pardubický kraj křížem krážem v unikátních strojích a prožít si neopakovatelné zážitky. Odjezd! Více informací a detailní jízdní řád naleznete na www.vitovnadolnilipka.cz.
10: Hit Radio Černá Hora.
11: Zlepši si náladu.
10: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na východě Čech a hned na začátek dáme od vás vzkaz.
1: Ahoj Černohoráci, u města Česká Skalice ve směru na Náchod policajti si tady rozbalují v nářadí, budou měřit a zastavujou tady, tak jak jsou zbyteční komplikace.
0: Díky moc za varování, a protože na pokuty nikdo nemáme, že jo, také nám hlásíte nehodu, a to na trase mezi Trutnovem a Náchodem v Bohuslavicích v Suchovršické ulici. Došlo k dopravní nehodě osobního auta s přívěsem a dodávkou, tak tam dávejte pozor. No a ještě nehoda na průtahu Svitav ve směru na Lanškroun, tady bourala 3 osobní vozidla, provoz je tady veden kyvadlově, takže počítejte se zdržením v obou směrech. Vaše dopravní info volejte na 801 1100.
2: XXL výprodej v online shop.cz.
3: Domácí spotřebiče, elektronika, zahradní technika a další za výprodejové ceny. Pouze tento týden v online shop.cz.
2: www.onlineshop.cz.
4: S chytrým oblečením Citizen vás městská džungle nedostane. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
5: Kde se pivo vaří, tam je rozhodně co ochutnávat. Navštivte Krkonošský festival mini pivovarů a ochutnejte piva nejen ze zdejších pivovarů na jednom místě. Pivní soutěže o ceny, lokální gastronomie, doprovodný program i pro děti a mnohem víc.
6: Už 20. června ve Velké Úpě.
5: Pec pod sněžkou CZ.
7: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
8: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
9: On air.
10: Online.
9: I v aplikaci Rádia CZ. Hitradio Černá Hora.
11: 16 hodin, krátké zprávy a Vladan Hýl. Premiér Andrej Babiš znovu otevřel téma zákazu mobilů na základních školách. Nejen o něm, ale i o škodlivosti sociálních sítí diskutoval v úterý u kulatého stolu na úřadu vlády s odborníky. Následně slíbil, že návrh na zákaz mobilů na základkách předloží už příští týden, píší to novinky.cz. Opět se řeší přijetí eura v Česku. Zavedení společné evropské měny u nás podpořil místopředseda ODS a nový ministr průmyslu a obchodu Pavel Drobil. Na ideové konferenci ODS dnes ale zazněly i hlasy kritické vůči euru. Nutnost jednání o zavedení evropské měny nedávno zmínil i prezident Pavel. Rakouská vláda od pondělí o další 3 měsíce prodlouží kontroly v pohraniční oblasti u Česka, Slovenska, Maďarska a Slovinska. Rakousko uplatní novou strategii. Na hraničních přechodech bude sázet spíše na rozsáhlé a účinné kontroly v pohraničním prostoru. Jejich cílem bude vyřadit z provozu převaděče a zločince a nezatěžovat pendlery. Tenistka Barbora Krejčíková v semifinále turnaje v Hertogenboši porazila 6-3-7-6 Magdu Lineteovou z Polska a po 2 letech si zahraje o titul. Naposledy se ve finále představila při předloňském triumfu ve Wimbledonu.
12: Koupelny Maro. Objevte inspiraci pro vaši novou koupelnu v jednom z našich 7 koupelnových studií. Poradíme, navrhneme, dovezeme. Maro.cz.
0: A ještě v krátkosti počasí, dneska proměnlivé s maximem do 22 stupňů, zítra to bude nebo nebude o moc lepší. Opět nás čeká proměnlivá obloha s přehánkami a mírně se ochladí, maxima do 19.
9: Hit Radio Černá Hora.
0: A co by to bylo za sobotní odpoledne bez pořádné muziky? Mám tady pecku, která neomrzí, na Hit Radio Černá Hora, Gary Halivo.

0: generací v podání Eltona Johna, Dua Lipy. I tohle vám hrajeme na Hit Rádiu Černá Hora. A od mikrofonu vás zdraví Jana Šumurdová a ptala jsem se vás ještě v předchozí hodině na šicí stroj. A ten dotaz jsem směřovala hlavně k vám mužům. Jak to máte se šicím strojem? No a prosím pěkně, přišel mi od vás takovýhle vzkaz.
1: Mě mamka naučila šít na stroji, když mě bylo 14. Na tričko jsem si napsal nápisy jako Kung Fu nebo Bruce Lee a protože v tu dobu letěli Queeni, tak jsem tam měl taky nápis Stop AIDS. Hezký den.
0: Queeni Stop AIDS. Tak to je fakt propaganda. To je fakt cool, každopádně velké díky za super zkaz. Já to štěstí takové úplně neměla, mě mamka k šicímu stroji nechtěla pustit. Do zpívání, na rovinu, to mě jako fakt úplně nezajímalo. A teď už si vystačím s rukama, nebo to odnesu někam, že jo, na opravu, třeba do galanterie. Co mě ale zarazilo, když mi můj partner jen tak úplně mimo řečí vyprávěl, jak si ušil tohle a tamto, jo. V ten moment mě pohltila jako popravdě lehká panika, jestli jako jsem v pořádku, jo. No a tak si říkám teď, najde se někdo, kdo si dneska ještě zašívá ponožky? Mimochodem dneska je den šicího stroje, jo? Tak ať to šije.

0: vás dneska hráli v té ocelovkyně démonu, a aby toho nebylo málo, taky Fétru, Hytrária, Černá hora právě teď. No a je to. No a Hradec Králové má další vlastní sběratelskou eurobankovku, na které jsou dominanty města, jako je třeba Bílá věž. Kdo teda sbíráte peníze? Počkat, sbírat peníze, to chceme vlastně úplně každý. Co nejvíc obličejou do peněženky. Jinak novou bankovku zakoupíte od pátku 19. června na infocentru v Hradci Králové na Eliščině nábřeží. No a tak si jako říkám, sbírá mezi vámi někdo ještě něco? Najde se dneska vůbec někdo, kdo by ještě sbíral známky, nebo jestli třeba sbíráte motýly? Já třeba pravidelně sbírám prádlo, jo? No a pak s velkou radostí ho ukládám do skříně, ale nevím, jestli se tím dá jako úplně chlubit, no?
1: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
2: Potřebujete zásobník na dešťovou nebo odpadní vodu? Scháníte plastové rozvaděče? Elplast Hradec Králové s výrobní divizí v Trutnově. Elplasthk.cz.
3: Chcete mít doma příjemně po celý rok a ještě ušetřit? Z HK Top Hynek žádný problém. Objevte plynové kotle, tepelná čerpadla, solární systémy i klimatizace od spolehlivé značky Viessmann. HK Top Hynek. Tepelná pohoda, kterou si zamilujete. HKTop.cz.
4: Potřebujete něco spojit? Jsme firma Haspel. Nabízíme široký sortiment spojovacího materiálu, tesařského kování, stavební chemie, kotevní techniky, ale i pracovní rukavice a vrtáky. Haspel. Žijeme spojováním. Více o nás na www.haspel.cz. Haspel.cz.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90. A Radegast ryze hořká 12, půl litru jen za 21,90. Albert. Dle srovnání k 3.6.
6: 4Camping. Venku je nám krásně.
7: Tady chci bydlet.
6: Venku?
7: U ohně budu mít obývák s kuchyní.
6: A kde bude ložnice?
7: Na louce pod hvězdami.
6: To je ale velká ložnice.
7: Největší na světě.
6: No jo. A co koupelna?
7: No, v potoce.
6: A sousedi?
7: Už se hlásí.
6: To zní hezky. Asi to budu bydlet s tebou.
7: Jo, tady nám je krásně.
6: 4Camping. Venku je nám krásně.
8: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
9: Věděli jste, že Albert Einstein nedostal Nobelovu cenu za teorii relativity, ale za vysvětlení fotoelektrického jevu? Není zač. Nepalte přesličky. V solární elektrárně od Helionu dostanete vždycky něco navíc. Helion.cz. Vaše sluneční soustava.
10: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
11: Tak dobře poslouchejte.
10: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
11: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
10: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
11: Budete viset 101 metrů nad zemí.
10: A pak? Pak si to pěkně seběhnete dolů.
12: Maminko!
11: Prostě pořádnej adrenalin.
10: Tenhle zážitek najdete pouze na
13: firmanazajitky.cz.

Sluníčko a Alvaro Soler. Jo, nemůžeme mít všechno, ale na Hitrádiu Černá Hora se postaráme aspoň o muziku a taky se postaráme o to, abyste se radovali, pozor, z plné nádrže. Ano, díky Hitrádiu Černá Hora natankujete plnou. Stačí, když nám na náš WhatsApp 601-292-464 pošlete vzkaz nebo zprávu o tom, jak se vám třeba aktuálně jede po východočeských silnicích, a nebo třeba, jestli máte nějaký zážitek z vaší cesty. Jo, třeba Zdeňka, normálně dnes ve 2.15 nám přišla zpráva od Zdeňky, jo. Dobrý den, dnešní jízda do práce na noční 17 hodin skončila v koloně před Ulibicemi směrem do Jičína, kde byla nehoda. Po chvíli jsme se pomalu rozjeli a stihla jsem dojet včas. To je co? Tak Zdeňko, moc krát díky, protože i tato zpráva ti může zařídit plnou nádrž. Každý všední den v odpolední show na Hitrádiu Černá Hora, která začíná od 15. vám pak zpětně zavolají naši moderátoři a je hotovo. No a vy slušně ušetřili, protože tentokrát je tankování na nás.

0: protože je sobota 13. června, tak se domnívám, že spousty z vás také trávíte čas někde na svatbě, nebo nás spíš posloucháte vy, co jste nebyli pozváni. Každopádně za chvilku si dáme jednu svatební od Marka Ztraceného, ta bílá ti sluší, a určitě dáme i nějaké další songy. Tak se na to počkejte a pohodovou sobotu s Hit Rádiem Černá Hora.
1: MPO Matrace, poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru dle vašich potřeb. Navštivte naši prodejnu MPO Matrace v Pardubicích na Pražské ulici nebo na mpo-matrace.cz.
2: Za trpělivost, za jedničky, za celý školní rok. Poděkujte učitelům sladkým dárkem z čokoládovny Janek. Lahodné pralinky, bomboniéry a čokoládové speciality najdete na čokoládovnajanek.cz.
3: Historický parní expres Králický Sněžník právě vyjíždí!
4: Každou sobotu od 20. června do 5. září máte skvělou příležitost vrátit se do století páry a projet Pardubický kraj křížem krážem v unikátních strojích a prožít

0: od Petra. Naše stánky najdete při hlavní silnici směr Kudova zdroj po levé straně a dále také na tržnici Zbaj vedle McDonaldu nebo na hlavním parkovišti. Velkoobchod a maloobchod. Těšíme se na vás. Sledujte cedule, jahody a meruňky od Petra.
1: Milé Česko, KFC vás zve, objednejte si, co chcete a polovinu platíme my. Stačí uvést kód KFC 50 a máte slevu 50% na celou objednávku. Jen teď, jen v KFC.
2: Akce KFC 50 trvá do neděle 14. června. Neplatí pro službu KFC rozvoz a jiné služby rozvozu jídel.

0: získá na 4 roky fotbalový trůn. Bavte se, fanděte a držte palce těm nejlepším hráčům Evropy s fotbalovým servisem Hit Radia. Fotbal na Hit Radiu Černá Hora.
1: Píská se poslední minuta. Výprodej matrací na matracezahubičku.cz. Využijte ceny před zdražením a dopravu zdarma.
2: Matracezahubičku.cz.
3: Vidíš to?
4: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
3: No a víš, co vidím já?
4: Co?
3: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
4: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
3: U nás si vybere úplně každý.
4: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
3: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
4: Nejlepší dárek je zážitek.
2: Firma na zážitky.
4: CZ.
5: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.
0: Hit Radio Černá Hora.
4: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na východě Čech zopakují nehody, které se staly a stále se vyšetřují. Na trase mezi Trutnovem a Náchodem v Bohuslavicích v Suchovršické ulici došlo k dopravní nehodě osobního auta s přívěsem a dodávkou. Dávajte na to tady pozor. No a také na průtahu Svitav ve směru na Lanškron tady bourala 3 osobní vozidla. Provoz je řízen kyvadlově, takže počítejte se zdržením v obou směrech. Vaše dopravní info volejte na 801 10 100.
1: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní suché krmivo Royal Canin Maxi Starter Drůbež 15 kg za 1530 korun. Allegro Days jen do 22. června. Když něco, tak Allegro.
2: Investování? Začala jsem Sportu, největší českou investiční platformou. Sportu nás investuje už 320 tisíc. Začněte také, je to jednoduché.
3: Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
4: Kuchyně Hofmann. Když chcete kuchyň, která vám sedne, navrhneme, vyrobíme a namontujeme kuchyně, skříně i další nábytek na míru. Najdete nás v pasáži Magnum v Náchodě. Otevíráme na objednání, abychom se mohli věnovat jenom vám. Kuchyně Hofmann. Váš prodejce spotřebičů Siemens Studio Line. Více na kuchynehofmann.cz.
5: Nákupy v online shop.cz.
6: Bazény Marimex slaví 33 let a my to slavíme s nimi. Akční kódy na bazény právě nyní v online shop.cz.
5: www.onlineshop.cz.
6: On air.
7: Online.
6: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Černá Hora.
8: 17 hodin, krátké zprávy a Vladan Hýl. Meteorologové příští týden varují před letošní první pořádnou vlnou veder. Po chladném období začne v Evropě postupné oteplování. Letní počasí se nejprve vrátí do jihozápadní části kontinentu. Během příštího týdne se ale vyšší teploty rozšíří i do dalších oblastí. Můžeme se tak dočkat i teplot kolem 35 stupňů, píší to novinky.cz. V neděli se plně obnoví provoz na železniční trati mezi Berlínem a Hamburkem, která prošla rozsáhlou generální opravou. K dispozici tak opět budou všechny přímé spoje s Prahou, Bratislavou, Vídní a Budapeští. Informovali o tom Německé dráhy. Ukrajinský dronový útok v noci na dnešek způsobil požár v přístavu Temerjuk v jihoruském Krasnodarském kraji. Další útok podle místních úřadů způsobil požár v průmyslovém areálu v jihoruské Volgogradské oblasti. Podrobnosti zatím nejsou k dispozici. Rychlostní kanoista Martin Fuchsa se stal mistrem Evropy na kilometru. Olympijský šampion dnes na šampionátu v portugalském Montemoru o Velhove finiši porazil Rusa Petrova a má 14. evropský titul. Druhý český zlatý medailista z her v Paříži, kajakář Josef Dostál, skončil v závodě na 1000 metrů čtvrtý.
9: Koupelny Maro. Objevte inspiraci pro vaši novou koupelnu v jednom z našich 7 koupelnových studií. Poradíme, navrhneme, dovezeme. Maro.cz.
0: A ještě počasí, aktuálně oblačná obloha, ale bez deště, aspoň prozatím to tak ukazuje radar, takže pokud chcete dát třeba procházku, tak byste neměli zmoknout. Zítra ale opět počítejte s oblačnou oblohou, s dešťovými přeháňkami a maximální teplotou do 19. No a pokud bychom se na to měli podívat, co nás čeká v týdnu, tak první polovina, to se budou teploty pohybovat do maxima 24, k tomu oblačnost, ojedinělé přeháňky, od druhé poloviny se ale vrátí léto, no a nás čekají rovnou tropy, které budou přesahovat i třicítky, tak s tím počítejte.
6: Hit Radio Černá Hora.
0: 2 minutky po 17. krásné pozdní odpoledne přeje naše Murdová. Díky vám všem, co ladíte Hit Radio Černá Hora i teď. Musím říct, že i když je dalších 150 tisíc možností, jak trávit sobotní odpoledne, tak jsem si vybrala vás. O to víc mě těší, jestli nás ladíte doma pěkně v pohodičce nebo v práci, protože to prostě vyšlo zrovna na vás. Já jsem tady a budu vám hrát.

minuty po 17. dohrála Keša, vyladíte hit rádio Černá Hora a před námi je necelá poslední společná hodinka, tak si pojďme ještě taky říct, kam vyrazit, až se trošku víc umoudří počasí. Tak mám tady tip, jo, hlavně teda pro cyklisty, ale i pro ty takzvané sváteční cyklisty, že kolem přehrady Rozkoš je nově otevřený cyklookruh, takže to stojí za toto projet. No a kdo nechcete na kolo, tak navštívit Rozkoš můžete i tak a užít si tady koupačku nebo se tady třeba i na několik dní ubytovat v místním kempu. Rozkoš nabízí prostě i mnohem víc, takže doporučuji se podívat na jejich stránky. Každopádně určitě bude fajn, když plánujete na příští víkend pobyt u vody kdekoliv tady na východě Čech, protože mají být teploty i přes 30, jo. A víte jak? Teplého počasí je třeba rychle využít, protože může zase pršet. No jo, teď něco, co vás zaručeně dostane jako vždycky, a to je Michael Jackson. Jsme hitrádi.

0: pohodový sobotní podvečer, zítra Rádiem Černá Hora, které vám hraje ty největší hity. Před momentem dohráli Billy Julius a Hannah Bolin. Za chvilku si dáme Davida Guettu nebo taky novinku, kterou nám v týdnu ve snídaní šampionů představil Richard Krajčo společně s Dominik Aláča. Tak si na to počkejte, jste zítra Rádiem Černá Hora.
1: I chlebíčky se dají koupit online, to už samozřejmě víte, ale už jste zkusili, jaká je to pohoda? Chcete třeba potěšit kolegy v práci a klik, máte zařízeno. Nechcete přijít na party s prázdnýma rukama? Klik, vyřešeno. Čekáte návštěvu a ano, klik, navařeno. No tak běžte taky na www.uzeniny.cz a klik, potěšte druhé, anebo klidně sebe fantastickými chlebíčky. Chlebíčky online, od zvičinských uzenin a lahůdek. Objednávej na www.uzeniny.cz.
2: Tak točíme!
3: Hele, ale já vám něco povím, jo? Už jste se byli podívat v Lípě u Šubrta? Je to kousek zahradcem směrem na Jičín. Šubrt, tam má pořádnej showroom a ten teda musíte vidět.
2: Stop!
3: Co?
2: Showroom na kuchyně.
3: Jo, no jo, já jsem... Na kuchyně, showroom na kuchyně. Splní vám tu každý sen, tak se stavte. V Lípě nebo na www.šubrtnábytek.cz.
2: Berem, díky.
4: Přijďte si užít sportovní svátek v Trutnově s Allfincar. Už v sobotu 20. června se běží Allfincar Trutnovský půlmaraton. Kromě hlavního závodu vás čekají i trasa na 10 kilometrů, firemní štafety, program pro děti a bohatá zábava. Poběžte s námi 5-kilometrový běh pro duševní zdraví a podpořte Trutnovský RIAPS. Těšíme se na vás v Trutnově. Více na trutnovskýpůlmaraton.cz.
2: trutnovskýpůlmaraton.cz.
5: Play the game v Auparku. Zažij týden plný gamingu, herních zážitků a setkání s tvůrci her. Čeká tě nejen gaming zóna od Smarty.cz, Mikuláš Tuček a hosté Vladimír Šimůnek a Nikolaj Mazilazarev, ale i legendární herní vůz ve stylu Cosmotails. Zastav se v Auparku a play the game od 8. do 14. června. Program najdeš na Aupark.cz.
6: 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků, to jsou Colors of Ostrava. 15. až 18. července v Dolních Vítkovicích. 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, Moby, Tata Boys, LP, Mirai, Skunk NNC a stovka dalších. K tomu desítky debat fóra Melting Pot, divadla, stand-upy, workshopy a filmy. Více na Colors.cz. Generálními partnery jsou Česká spořitelna, T-Mobile, Moravia Steel.
7: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
8: Tak dobře poslouchejte.
7: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
8: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
7: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
8: Budete viset 101 metrů nad zemí.
7: A pak si to pěkně seběhnete dolů.
9: Maminko!
8: Prostě pořádnej adrenalin.
7: Tenhle zážitek najdete pouze na
10: Firma na zážitky
8: CZ.
11: Historický parní expres Králický Sněžník právě vyjíždí.
12: Každou sobotu od 20. června do 5. září máte skvělou příležitost vrátit se do století páry a projet Pardubický kraj křížem krážem v unikátních strojích a prožít si neopakovatelné zážitky.
13: Odjezd!
12: Více informací a detailní jízdní řád naleznete na www.vitovnadolnilipka.cz.
14: Hit Radio Černá Hora.
15: Zlepši si náladu.
14: Zlepši si náladu.

co líbí. Na Hit Rádiu Černá Hora dohráli Krištof a Dominika Láďa a jejich Půlnoční hřích. A ano, kapela Krištof vydala nový singl Půlnoční hřích, na kterém spolupracovala právě s influencerkou, zpěvačkou a čerstvou Miss Grand Czech Republic Dominik Aláďou. Mimochodem, tento song a vůbec celé album jako kapely Krištof vznikalo v Anglii a komplet vyjde 9. října. Co se spolupráce Dominiky týče, tak ta prozradila, jak vůbec celé vzniklo tohle všechno. Řekla, že Richard ji oslovil s tím, že připravuje tedy nové album a že by si dokázala představit, že by byla teda součástí jedné z té písně. Takže okamžitě řekla ano. Byl to jeden z těch momentů, kdy si uvědomíte, že vám se plní sny, které jste si jako dítě ani netroufli vyslovit nahlas. Říká tedy zpěvačka, influencerka a teď už i Miss Dominik Aláďa. Ta také ve snídaní šampionů mimochodem prozradila, že kapelu Krištof poslouchala jako malá a zpívala si jejich songy. No, tak to vidíte. Je fajn, když se plní i nemožné. Teď už na Hit Rádiu Černá Hora další muzika, a to klasika v podání YouTube.

tady lidi, 17 hodin 38 minut, přichází moment loučení. Než se tak ale stane, tak vám moc děkuji, že jste si pro dnešní odpoledne nebo vůbec i někdo po celý den vybrali nás, Hit Radio Černá Hora, abychom vám dělali společnost. Mně osobně i těch 38 minut přichází moment loučení. Než se tak ale stane, tak vám moc děkuji, že jste si pro dnešní odpoledne nebo vůbec i někdo po celý den vybrali nás, Hit Radio Černá Hora, abychom vám dělali společnost. Mě osobně i těší, když píšete, reagujete na témata. To pro mě znamená

0: aktuální stav na silnicích, protože v pondělí opět někdo z vás získáte od Hitrádia Černá Hora plnou nádrž. No, za chvilku pokračujeme s dalšími hity. S vámi byla Jana Šimurdová, díky a ahoj.
1: MPO Matrace, poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru dle vašich potřeb. Navštivte naši prodejnu MPO Matrace v Pardubicích na Pražské ulici nebo na mpo-matrace.cz.
2: Vidíš to?
3: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
2: No a víš, co vidím já?
3: Co?
2: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.

0: zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
0: Nejlepší dárek je zážitek.
2: Firma na zážitky.
0: CZ.
3: Čas zde nehraje roli. Nic nemusíte, ale můžete cokoliv. Objevujte přírodu, jezděte na kole, hrajte golf, relaxujte. Projděte se po kolonádě a zkuste se zasnít. Králové, císaři, básníci, skladatelé. Ti všichni zde našli to, co marně hledáme jinde.
4: Navštivte Karlovarský kraj. Místo, kde si každá mysl přijde na své. www.živýkraj.cz
5: 20. června pořádají letecké služby Hradec Králové již 17. ročník akce Open Skies for Handicap. Zážitek z vyhlídkového letu pro osoby se zdravotním znevýhodněním a bohatý doprovodný program i pro veřejnost je jejich samozřejmostí. Vstupné je pro všechny návštěvníky zdarma. Podrobné informace najdete na www.osh-hk.cz. V sobotu 20. června mezi 9. a 17. hodinou se na vás budeme těšit na letišti v Hradci Králové.
6: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupi rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
7: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
8: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
7: Čerstvé jako z Kauflandu.
9: I chlebíčky se dají koupit online, to už samozřejmě víte, ale už jste zkusili, jaká je to pohoda? Chcete třeba potěšit kolegy v práci a klik, máte zařízeno. Nechcete přijít na party s prázdnýma rukama? Klik, vyřešeno. Čekáte návštěvu a ano, klik, navařeno. No tak běžte taky na www.uzeniny.cz a klik, potěšte druhé, anebo klidně sebe fantastickými chlebíčky. Chlebíčky online od Zvičinských uzenin a lahůdek. Objednávej na www.uzeniny.cz.
10: Potřebujete něco spojit? Jsme firma Hašpl. Nabízíme široký sortiment spojovacího materiálu, tesařského kování, stavební chemie, kotevní techniky, ale i pracovní rukavice a vrtáky. Hašpl. Žijeme spojováním. Více o nás na www.hašpl.cz.
11: Hašpl.cz.
12: Hit Radio Černá Hora.
13: Zlepši si náladu.
12: Zlepši si náladu.

0: Imagine Dragons.
1: Hey, I'm Lady Gaga.
2: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu. Hit Radio.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 39,90. A soličelo prosecco 3 čtvrtě litru s apkou pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 3.6.
5: Kde se pivo vaří, tam je rozhodně co ochutnávat. Navštivte Krkonošský festival mini pivovarů a ochutnejte piva nejen ze zdejších pivovarů na jednom místě. Pivní soutěže o ceny, lokální gastronomie, doprovodný program i pro děti a mnohem víc.
6: Už 20. června ve Velké Úbě.
5: Pec pod sněžkou CZ.
7: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz.
8: Hi, this is Ed Sheeran.
9: Hi, this is Madonna.
10: On air.
11: Online.
10: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
12: 18 hodin, krátké zprávy a Vladan Hýl. Premiér Andrej Babiš znovu otevřel téma zákazu mobilů na základních školách. Nejen o něm, ale i o škodlivosti sociálních sítí diskutoval tento týden u kulatého stolu na úřadu vlády s odborníky. Následně slíbil, že návrh na zákaz mobilů na základních školách předloží už příští týden. Píší to Novinky.cz. Opět se řeší přijetí eura v Česku. Zavedení společné evropské měny u nás podpořil místopředseda ODS a nový ministr průmyslu a obchodu Pavel Drobil. Na ideové konferenci ODS ale zazněly i kritické hlasy vůči euru. Nutnost jednání o zavedení evropské měny nedávno zmínil i prezident Pavel. Horké chvilky zažili zákazníci holičství v tureckém Istanbulu. Doplně obsazené provozovny totiž před několika dny vtrhl bík. Nikdo se naštěstí nezranil. Zmatené zvíře svým pohybem v provozovně způsobilo jen škody na majetku. Načež se vydalo zase jinam. A nakonec ještě počasí. Zítra čekáme proměnlivou oblačnost. Na většině území republiky počítejte s přeháňkami. Můžou se objevit i bouřky. Nejvyšší teploty se budou pohybovat kolem 18 stupňů. Na horách naměříme nejčastěji desítku. Foukat bude čerstvý západní vítr.
13: Koupelny Maro. Objevte inspiraci pro vaši novou koupelnu v jednom z našich 7 koupelnových studií. Poradíme, navrhneme, dovezeme. Maro.cz.

0: jste si dát minutku klidu?
1: Tak přesně takhle vypadá operativní leasing u Havex Auto. U nás se o auta stará samostatný tým specialistů. Vyřešíme za vás veškeré papírování a navíc měsíční splátka už zahrnuje pojištění, servis i asistenci. Vytvoříme vám nabídku, která odpovídá tomu, jak auto opravdu používáte. Havex Auto. Operativní leasing, který vám uleví od starostí.
2: Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
3: Zase lítáš v oblacích.
4: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
3: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem? Tak honem, ať vám neuletí!
4: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
3: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
4: Více o akci na
5: firmanazážitky.cz.
6: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
7: A tava!
8: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
6: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
8: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
9: Nadechněte se a ochutnávejte plnými doušky. Přímo u pramene, kde příroda nabízí své bohatství, kde šikovní lidé tvoří prostředí pro vaše zážitky. To je Karlovarský kraj. Gastronomie, léčivé procedury, přírodní krásy a nekonečné zřídlo kulturních akcí.
10: Navštivte Karlovarský kraj, místo, kde si každá mysl přijde na své. www.živýkraj.cz.
11: Tak točíme!
12: Hele, ale já vám něco povím, jo? Už jste se byli podívat v lípě u Šubrta? Je to kousek za Hradcem směrem na Jičín. Šubrt, tam má pořádnej showroom a ten teda musíte vidět.
11: Stop!
12: Co?
11: Showroom na kuchyně.
12: Jo, no jo, já jsem... Na kuchyně, showroom na kuchyně. Splní vám tu každý sen. Tak se stavte v lípě nebo na www.šubrtnábytek.cz.
11: Berem, díky.
13: Historický parní expres Králický Sněžník právě vyjíždí.
14: Každou sobotu od 20. června do 5. září máte skvělou příležitost vrátit se do století páry a projet Pardubický kraj křížem krážem unikátních strojích a prožít si neopakovatelné zážitky. Odjezd! Více informací a detailní jízdní řád naleznete na www.vitovnadolnilipka.cz.
15: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.
16: Hit Radio.
17: Zlepši si náladu.
16: Zlepši si náladu.

0: Poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru dle vašich potřeb. Navštivte naši prodejnu MPO Matrace v Pardubicích na Pražské ulici nebo na mpo-matrace.cz.
1: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality. Stavební pozemek v Nekoři u Ústí nad Orlicí za 3 milion 675 tisíc korun, byt 2 plus 1 v Doxech na Českolipsku za 2 milion 800 tisíc, rodinný dům v Nové Bystřici na Jindřichohradecku za 2 milion 890 tisíc, byt 1 plus 1 v Boskovicích u Blanska za 3 milion 290 tisíc a rodinný dům v Hovoranech na Hodonínsku za 15,5 milionu korun. Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
2: For camping. Venku je nám krásně.
3: Tady chci bydlet.
2: Venku?
3: U ohně budu mít obývák s kuchyní.
2: A kde bude ložnice?
3: Na louce pod hvězdami.
2: To je ale velká ložnice.
3: Největší na světě.
2: No jo. A co koupelna?
3: No, v potoce.
2: A sousedi?
3: Už se hlásí.
2: To zní hezky. Asi tu budu bydlet s tebou.
3: Jo, tady nám je krásně.
2: For camping. Venku je nám krásně.
4: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
5: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
6: Tak dobře poslouchejte.
5: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
6: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
5: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
6: Budete viset 101 metrů nad zemí.
5: A pak? Pak si to pěkně seběhnete dolů.
7: Maminko!
6: Prostě pořádnej adrenalin.
5: Tenhle zážitek najdete pouze na
8: Firma na zážitky
6: CZ.
9: Zveme vás k návštěvě 4 rodových šlechtických sídel s přátelených zámků Častolovice, Doudleby nad Orlicí, Rychnov nad Kněžnou a do nového zámku v Kostelci nad Orlicí. Při návštěvě kteréhokoliv z výjmenovaných zámků v zakoupené vstupence obdržíte návštěvní kartu, díky které získáte zvýhodněné vstupné na prohlídku dalších 3 zámků. Těšíme se na vás v malebném kraji pod Orlickými horami. A všechny správce sousedních sídel František Kinc.
10: I chlebíčky se dají koupit online, to už samozřejmě víte, ale už jste zkusili, jaká je to pohoda? Chcete třeba potěšit kolegy v práci a klik, máte zařízeno. Nechcete přijít na party s prázdnýma rukama? Klik, vyřešeno. Čekáte návštěvu a ano, klik, navařeno. No tak běžte taky na www.uzeniny.cz a klik, potěšte druhé, anebo klidně sebe fantastické.

0: fantastickými chlebíčky. Chlebíčky online od zvičinských uzenin a lahůdek. Objednávej na www.uzeniny.cz.
1: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: XXL výprodej v online shop CZ.
1: Domácí spotřebiče, elektronika, zahradní technika a další za výprodejové ceny. Pouze tento týden v online shop CZ.
0: www.onlineshop.cz.
2: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
0: Tak dobře poslouchejte.
2: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
3: House Running.
0: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
2: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
0: Budete viset 101 metrů nad zemí.
2: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
4: Maminko!
0: Prostě pořádnej adrenalin.
2: Tenhle zážitek najdete pouze na...
3: Firma na zážitky.
0: CZ. Za trpělivost, za jedničky, za celý školní rok. Poděkujte učitelům sladkým dárkem z čokoládovny Janek. Lahodné pralinky, bomboniéry a čokoládové speciality najdete na čokoladovnajanek.cz.
5: Hi, it's me, Rita Ora.
6: I'm Macklemore.
5: I'm Dua Lipa.

0: Investování? Začala jsem Sportu, největší českou investiční platformou. Sportu nás investuje už 320 tisíc. Začněte také, je to jednoduché.
1: Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
2: Play the game v Auparku. Zažij týden plný gamingu, herních zážitků a setkání s tvůrci her. Čeká tě nejen gaming zóna od Smarty.cz, Mikuláš Tuček a hosté Vladimír Šimůnek a Nikolaj Mazy-Lazarev, ale i legendární herní vůz ve stylu Cosmo Tales. Zastav se v Auparku a play the game od 8. do 14. června. Program najdeš na auparc.cz.

0: www.tatrickany.cz. Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, belabel, CZ.
1: Vidíš to?
2: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
1: No a víš, co vidím já?
2: Co?
1: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.

0: zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
0: Nejlepší dárek je zážitek. Firma na zážitky. CZ.
2: Uf. Potřebuju barvy, olej, autokosmetiku, nářadí pro kraft, něco v papírnictví, pro děti hračky a ještě udělat klíče. V Luži nemusím běhat po 10 obchodech. Všechno najdu v Domě barev a řemesel a mají tam i podlahy, včetně pokládky. Dům barev a řemesel v Dukelské ulici v Luži. Vše potřebné na jednom místě.
0: www.boldigroup.cz
3: Radio.
0: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

0: Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
1: Play the game v Auparku. Zažij týden plný gamingu, herních zážitků a setkání s tvůrci her. Čeká tě nejen gaming zóna od Smarty.cz, Mikuláš Tuček a hosté Vladimír Šimůnek a Nikolaj Mazi-Lazarev, ale i legendární herní vůz ve stylu Cosmo Tales. Zastav se v Auparku a play the game od 8. do 14. června. Program najdeš na Aupark.cz.
2: Konečně ticho. Vaše mysl se zastaví. Vůně okolních lesů vás pohltí a zvědavost vám nedá vydechnout. Tudy prošly dějiny a středověcí architekti zde zanechali podpis, který nás fascinuje po staletí. Karlovarský kraj. Země zážitků, příběhů a přírodních krás.
3: Navštivte Karlovarský kraj. Místo, kde si každá mysl přijde na své. www.živýkraj.cz.
4: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
5: Tak dobře poslouchejte.
4: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
5: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
4: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
5: Budete viset 101 metrů nad zemí.
4: A pak? Pak si to pěkně seběhnete dolů.
6: Maminko!
5: Prostě pořádnej adrenalin.
4: Tenhle zážitek najdete pouze na
5: firmanazážitky.cz.
7: Zveme vás k návštěvě čtyř rodových šlechtických sídel z přátelených zámků Častolovice, Doudleby nad Orlicí, Rychnov nad Kněžnou a do nového zámku v Kostelci nad Orlicí. Při návštěvě kteréhokoliv z vyjmenovaných zámků v zakoupené vstupence obdržíte návštěvní kartu, díky které získáte zvýhodněné vstupné na prohlídku dalších třech zámků. Těšíme se na vás v malebném kraji pod Orlickými horami. A všechny správce sousedních sídel František Kinský.

důležité, jak dlouho stojíš v koloně. Důležité je, jak se u toho cítíš. Kryjeme ti záda těmi nejčerstvějšími informacemi z cest a k tomu hrajeme hity, které tě dostanou ze splínu. Cheers.

0: jen v KFC.
1: Akce KFC 50 trvá do neděle 14. června. Neplatí pro službu KFC rozvoz a jiné služby rozvozu jídel.
2: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
3: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
4: Investování? Začala jsem Sportu, největší českou investiční platformou. Sportu nás investuje už 320 tisíc. Začněte také, je to jednoduché.
5: Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
6: Z chalupy se stal dům, ve kterém dnes bydlíte? Změna rekreačního objektu na rodinný dům má svá pravidla. Černá stavba je riziko, které je třeba eliminovat. Stavby Legal.cz vám zajistí klid a legalizaci stavby na klíč.
7: Potisk, trička, Bilabel, CZ.
8: Hit Radio Černá Hora.
9: Zlepši si náladu.

0: Hi, this is Madonna.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.